0: Z domácího násilí a hokejové mistrovství světa příští rok otevře zápas pod širým nebem. U krátkého přehledu zpráv na rádiu Rock Zone vás vítá Pišto. Petr Pavel by se rád pobavil s vládou, jenže té se do toho prý moc nechce. Padlo to v exkluzivním rozhovoru pro server iDnes.cz. Prezident by rád schůzkami s vládními představiteli předcházel nejrůznějším sporům, třeba těm, které mohou vzniknout při přípravě nových zákonů.
1: Pokud konzultace proběhne v době, kdy se legislativa tvoří, tak si prezident s navrhujícím ministrem mohou vysvětlit některé věci a k té kritice potom už vůbec nemusí docházet.
0: Premiér Babiš nedávno odmítl prezidentovu snahu o obnovení koordinačních schůzek ohledně zahraniční a bezpečnostní politiky. Šéfovi kabinetu vadí, že má Petr Pavel jiný pohled na zahraniční politiku než on. Na schůzky by také na rozdíl od všech svých předchůdců prý ani neměl čas. Česko má další politický skandál. Jaroslav Foldyna čelí podezření z domácího násilí. Poslance SPD policie vykázala z jeho děčínského domu a zabavila mu také jeho legálně držené zbraně. O události informoval i rozhlas s tím, že měl minulý týden napadnout svou manželku. Foldyna všechny tyto věci potvrdil, ale trvá na tom, že nic neudělal a je nevinný. Další detaily už ale komentovat nechtěl. Děti a fast foody, to je věčné téma a platí to i na Slovensku. Zdravé ovoce nebo zeleninu si jich naopak každý den dopřeje jenom málo. Vyplývá to z průzkumu vzdělávacího programu Vím, co s ním.
2: U dětí s nadváhou je konzumovanie zeleniny a ovocia na dennej báze iba na úrovni 40%. Odborníci odporúčajú jesť 400 gramov ovocia a zeleniny denne v akejkoľvek forme spracovania, čo dodržiava len 12% slovenských detí. Vzrástli však návštevy fast foodov s frekvenciou 3 až 4 krát týždenne. Vyprážené jedlá často konzumuje 22% detí a sladkosti každý deň až 45% detí. Jozef Balko, Slovensko.
3: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
0: Na příští hokejové mistrovství světa se chystá jedna velká paráda. Šampionát otevře příští rok zápas pod širým nebem. 13. května by se během něj mělo v Gelsenkirchenu utkat domácí Německo s vicemistry světa Švýcary. Záměr potvrdila na svém webu Mezinárodní hokejová federace. V pátek by mělo být oblačno až polojasno, přechodně zataženo, od západu přehánky, maxima kolem třicítky.
3: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

Pensylvánští Hailstorm a patří ve vlně kapel, které se vynořily kolem roku 2016 mezi nejúspěšnější hardrockové kapely. Určitě to bylo zpočátku hlavně kvůli zajímavé zpěvačce a kytaristce Lizzy Hale, ale jak čas ukazuje, jde o celý tým. A šesté album Everest se objevilo potom, co kapela hrála na Ozzyho závěrečném birminghamském koncertě. A my si jich Everest pustíme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Ve Zlíně se vyšetřuje příčina požáru, v Bolzánu se zřítila část budovy soudu a fanoušci Anglie a Argentiny se střetli po semifinálovém zápase. Jsou tu další zprávy a s nimi Pišto. Pražská zooslaví, narodila se tam 5 mláďat kriticky ohroženého geparda štíhlého. Koťata přišla na svět 18. června a jsou prvním přírůstkem tohoto druhu ve zmíněném zařízení po 8 letech. Zatím podle ošetřovatelů ještě nepřekonala nejrizikovější období svého života. Dobrou zprávou ale je, že samice se o ně vzorně stará. Veřejnost je zatím nemůže vidět a kdy se tak stane, se teprve ukáže. Ve Zlíně se horečně vyšetřuje. Týden po mohutném požáru tam naplno běží pátrání po jeho příčinách. Hasiči nadále žádají veřejnost o pomoc. Likvidace následků bude ale podle našeho redaktora Honzy Čady ještě během na dlouhou trať.
2: Platí zákaz vstupu do budovy a tak je vyšetřování zatím spíše na policistech. Ti už uskutečnili a budou i nadále konat řadu výslechů lidí, kteří měli ve 34. budově své sklady anebo tam pracovali a patřili mezi první evakuované. Nadále platí výzva hasičů, ti žádají veřejnost o záběry nebo postřehy z toho, co se na místě dělo brzy po 8 hodině ranní minulý čtvrtek, kdy se zprvu nenápadný požár začal šířit bleskovým tempem. Jan Čadák, Zlín.
1: Itálie zažila šok. V Bolzánu na severu země se zřítila velká část budovy soudu. Nevydržely totiž její nosné sloupy v části, kde probíhala rekonstrukce. Naštěstí se to stalo v čase, kdy ještě nebyla otevřená pro veřejnost. Proč přesně se neštěstí stalo a kdo za to nese odpovědnost, je teď předmětem vyšetřování.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Atlanta zažila ostrou bitku. Po středečním semifinálovém zápase Anglie a Argentiny, ve kterém Jihoameričané vyhráli 2-1, se do sebe přímo u stadionu pustili fanoušci obou týmů. Informoval o tom server The Telegraph s tím, že několik Britů následně zadržela policie. Ještě večer ale všechny zase pustila na svobodu. Potyčky propukly u podniku Hudson Grill, kde Argentinci slavili a Britové se do nich pustili. Pátek by mělo být oblačno až polojasno, přechodně zataženo s přehánkami, maxima kolem třicítky.
0: Radio Rockzone, muzika na tělo.

Pensylvánští Hailstorm a patří ve vlně kapel, které se vynořily kolem roku 2016 mezi nejúspěšnější hardrockové kapely. Určitě to bylo zpočátku hlavně kvůli zajímavé zpěvačce a kytaristce Lizzy Hale, ale jak čas ukazuje, jde o celý tým. A šesté album Everest se objevilo potom, co kapela hrála na Ozzyho závěrečném birminghamském koncertě. A my si jich Everest pustíme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Babiš odmítá schůzku s prezidentem, Foldyna je podezřelý z domácího násilí a hokejové mistrovství světa příští rok otevře zápas pod širým nebem. U krátkého přehledu zpráv na rádiu Rock Zone vás vítá Pišto. Petr Pavel by se rád pobavil s vládou, jenže té se do toho prý moc nechce. Padlo to v exkluzivním rozhovoru pro server iDnes.cz. Prezident by rád schůzkami s vládními představiteli předcházel nejrůznějším sporům, třeba těm, které mohou vzniknout při přípravě nových zákonů.
2: Pokud konzultace proběhne v době, kdy se legislativa tvoří, tak si prezident s navrhujícím ministrem mohou vysvětlit některé věci a k té kritice potom už vůbec nemusí docházet.
1: Premiér Babiš nedávno odmítl prezidentovu snahu o obnovení koordinačních schůzek ohledně zahraniční a bezpečnostní politiky. Šéfovi kabinetu vadí, že má Petr Pavel jiný pohled na zahraniční politiku než on. Na schůzky by také na rozdíl od všech svých předchůdců prý ani neměl čas. Česko má další politický skandál. Jaroslav Foldyna čelí podezření z domácího násilí. Poslance SPD policie vykázala z jeho děčínského domu a zabavila mu také jeho legálně držené zbraně. O události informoval i rozhlas s tím, že měl minulý týden napadnout svou manželku. Foldyna všechny tyto věci potvrdil, ale trvá na tom, že nic neudělal a je nevinný. Další detaily už ale komentovat nechtěl. Děti a fast foody, to je věčné téma a platí to i na Slovensku. Zdravé ovoce nebo zeleninu si jich naopak každý den dopřeje jenom málo. Vyplývá to z průzkumu vzdělávacího programu Vím, co s ním.
3: U dětí s nadváhou je konzumovanie zeleniny a ovocia na dennej báze iba na úrovni 40%. Odborníci odporúčajú jesť 400 gramov ovocia a zeleniny denne v akejkoľvek forme spracovania, čo dodržiava len 12% slovenských detí. Vzrástli však návštevy fast foodov s frekvenciou 3 až 4 krát týždenne. Vyprážené jedlá často konzumuje 22% detí a sladkosti každý deň až 45% detí. Jozef Balko, Slovensko.
0: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
1: Na příští hokejové mistrovství světa se chystá jedna velká paráda. Šampionát otevře příští rok zápas pod širým nebem. 13. května by se během něj mělo v Gelsenkirchenu utkat domácí Německo s vicemistry světa Švýcary. Záměr potvrdila na svém webu Mezinárodní hokejová federace. V pátek by mělo být oblačno až polojasno, přechodně zataženo, od západu přehánky, maxima kolem třicítky.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

Ten silváčtí Hailstorm a patří ve vlně kapel, které se vynořily kolem roku 2016 mezi nejúspěšnější hardrockové kapely. Určitě to bylo zpočátku hlavně kvůli zajímavé zpěvačce a kytaristce Lizzy Hale, ale jak čas ukazuje, jde o celý tým. Šesté album Everest se objevilo potom, co kapela hrála na Ozzyho závěrečném birminghamském koncertě. A my si jich Everest pustíme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Ve Zlíně se vyšetřuje příčina požáru, v Bolzánu se zřítila část budovy soudu a fanoušci Anglie a Argentiny se střetli po semifinálovém zápase. Jsou tu další zprávy a s nimi Pišto. Pražská zooslaví, narodila se tam 5 mláďat kriticky ohroženého geparda štíhlého. Koťata přišla na svět 18. června a jsou prvním přírůstkem tohoto druhu ve zmíněném zařízení po 8 letech. Zatím podle ošetřovatelů ještě nepřekonala nejrizikovější období svého života. Dobrou zprávou ale je, že samice se o ně vzorně stará. Veřejnost je zatím nemůže vidět a kdy se tak stane, se teprve ukáže. Ve Zlíně se horečně vyšetřuje. Týden po mohutném požáru tam naplno běží pátrání po jeho příčinách. Hasiči nadále žádají veřejnost o pomoc. Likvidace následků bude ale podle našeho redaktora Honzy Čady ještě během na dlouhou trať.
2: Platí zákaz vstupu do budovy a tak je vyšetřování zatím spíše na policistech. Ti už uskutečnili a budou i nadále konat řadu výslechů lidí, kteří měli ve 34. budově své sklady anebo tam pracovali a patřili mezi první evakuované. Nadále platí výzva hasičů, ti žádají veřejnost o záběry nebo postřehy z toho, co se na místě dělo brzy po 8 hodině ranní minulý čtvrtek, kdy se zprvu nenápadný požár začal šířit bleskovým tempem. Jan Čadák, Zlín.
1: Itálie zažila šok. V Bolzánu na severu země se zřítila velká část budovy soudu. Nevydržely totiž její nosné sloupy v části, kde probíhala rekonstrukce. Naštěstí se to stalo v čase, kdy ještě nebyla otevřená pro veřejnost. Proč přesně se neštěstí stalo a kdo za to nese odpovědnost, je teď předmětem vyšetřování.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Atlanta zažila ostrou bitku. Po středečním semifinálovém zápase Anglie a Argentiny, ve kterém Jihoameričané vyhráli 2-1, se do sebe přímo u stadionu pustili fanoušci obou týmů. Informoval o tom server The Telegraph s tím, že několik Britů následně zadržela policie. Ještě večer ale všechny zase pustila na svobodu. Potyčky propukly u podniku Hudson Grill, kde Argentinci slavili a Britové se do nich pustili. Pátek by mělo být oblačno až polojasno, přechodně zataženo s přeháňkami, maxima kolem 30.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

pensylvánští Hailstorm a patří ve vlně kapel, které se vynořily kolem roku 2016 mezi nejúspěšnější hardrockové kapely. Určitě to bylo zpočátku hlavně kvůli zajímavé zpěvačce a kytaristce Lizzy Hale, ale jak čas ukazuje, jde o celý tým. Šesté album Everest se objevilo potom, co kapela hrála na Ozzyho závěrečném birminghamském koncertě. A my si jich Everest pustíme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Hezky vám ráno v 5.59, Martina slaví svátek taky Arleta nebo Iris a máme pátek 17. července. No venku to, venku, no teploty, no tak nějakých těch 19 stupňů, no. A samo sebou se nám má nějak ochlazovat, všechno na všechno přijdem. Víš, to je tady hezký ráno.
1: Dobré ráno.
0: Takhle po dovolení chodíš jenom v pátek do práce, jo?
1: Já byl i včera.
0: Ty jsi byl i včera? No to jsem tady nebyl já?
1: No, dobře ti tak. Jak, že nechodíš ve čtvrtek do práce?
0: My chodíme ráno.
1: Dobře, tak si to užijte. Já jsem zjistil dneska ráno, když mi zazvonil budík, že mě to jako tak nebere, to vstávání. Jako...
0: Je tma už, viď?
1: No to kašlu, že je tma, ale prostě když ti zazvoní budík a začíná to čtyřkou, tak to není hezký.
0: A to je příjemný.
1: No, dobře, no. Když říkáš, Gisel Butler má dneska narozeniny a jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Počet smrtelných nehod motorkářů vzrostl, polské stíhačky opět vzlétly kvůli ruské provokaci a Krejčíková a Valentová si v Aténách zahrají čtvrtfinále. V pražských ubytovnách útočil muž. Při napadení nožem a sekerou zemřeli dva lidé a jeden člověk se večer vážně zranil. Jednou z obětí je útočník. Muž napadl i zasahující policisty. Hlídka ho zadržela. Postupem policistů se bude zabývat generální inspekce bezpečnostních sborů. Událost se stala podle serveru novinky.cz v ubytovně Institutu klinické a experimentální medicíny. Útočník i jeho oběti pracovali v IKEMu jako sanitáři. Počet smrtelných nehod motorkářů letos vzrostl. Za první pololetí přišlo o život 31 jezdců. To je o 11 víc než loni. Proto i letos pokračuje kampaň Hele motorka. Lidem připomíná, že s motorkáři je třeba na silnicích počítat. Podle vedoucího oddělení bezpečnosti silničního provozu Tomáše Neřolda je na silnici motorek čím dál víc a řidiči je často přehlédnou.
3: Řidiči v autech se vlastně musí zvyknout na novou situaci, nové prostředí. Ta hlava naše spíš hledá to auto a my potřebujeme naučit řidiče v autech, že tam vlastně kdykoliv jim může ještě někde takzvaně vyplavat ta motorka.
1: Riziko nehod roste především v létě. Motorkářům proto odborníci doporučují jezdit přiměřenou rychlostí a nepřeceňovat své schopnosti. Řidičům aut zase být opatrnější, hlavně při předjíždění a odbočování. Polské stíhačky byly opět v pohotovosti. Třetí den v řadě vzlétly kvůli přítomnosti ruských vojenských letadel nad Baltské moře. Při těchto operacích piloti navážou oční kontakt s posádkou nepřátelského letounu a dají jí najevo, aby odletěla pryč. Ani v jednom z případů nebyl podle Polska jejich vzdušný prostor porušený.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Tenistky Barbora Krejčíková a Tereza Valentová si v Aténách zahrají čtvrtfinále. Doplnili tak Sáru Bejlek. Krejčíková ve druhém kole zvítězila nad Moneteovou z Francie. V dalším kole ji čeká zápas s olympijskou vítězkou Cheng Shifen z Číny. Valentová si poradila s běloruskou Sasnovičovou. O semifinále bude hrát s ruskou Kornějevovou. Kysáci pošlou do světa nové album. Oficiálně vydají živák z Anaheimu, kde vystoupili v roce 76, tedy v období legendární desky Destroyer. A na místě tehdy bylo úctyhodných víc než 42 tisíc fanoušků. Dnes by mělo být oblačno až polojasno, přechodně zataženo, od západu nějaký přehánky nebo bouřky, maxima kolem 30.
0: No na Nymbursku je to z Lysé nad Labem na Starý Vestec, narazilo osobní auto do stromu, ve Vsetíně generála Klapalka před křižovatkou se Smetanovou osobní auto do sloupu, no a osobní s nákladním na D1 je to ve směru na Brno 172 km a uniká tam olej.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
0: 6.04, Rammstein, hezký ráno.

0: Tak podíváme se z okna s kapelou Foo Fighters za chvilku, ale teď 6.22 na pohled na silnice, že jo, jak jinak.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: D5ka pozor, 105. kilometr na Rozvadov, osobák s nákladním na Nymbursku, Lysá nad Labem, na Starý Vestec, osobák ve Stromu a ve Vsetíně pro změnu osobák ve Sloupu a je to v ulici generála Klapálka.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
2: Červencové vydání hudebního časopisu Headliner už najdete zdarma v apce i na webu. Budoucí česká hvězda Bea K. v 15. má hlas, ze kterého vám spadne brada. Rozhovor z Rolling Stones a Tommy Tyre o budoucnosti Kiss i hejtech na Bena. Headliner.cz, hudební časopis, novinky, newsletter, podcasty. Pro všechny a zdarma.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
1: Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
7: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
8: Já chci hot dog.
9: Já mám chuť na matcha latte.
10: Taky beru hot dog. A klid v autě.
7: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
11: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vy váš? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na Alza.cz.
14: S Rockzonem na DABu i na Praděce vyhrabu.
15: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Hit sezóny na rádiu Rockzone.

0: Kolosov Ostrava, dneska samozřejmě na programu Moby, takže jsme si dali věc, kterou možná ani neznáte, What Love. Jinak samozřejmě to jsou workshopy, různé přednášky a podobně. Takže kolo si nenechte možná ujít ani dneska.
1: Jdeme na fotbal. Na rádiu Rockzone.
0: Pištový, čau.
2: Dobré ráno. Středeční semifinále mistrovství světa ve fotbale mezi Argentinou a Anglií rozhodlo také o tom, který z dvojice klubů Inter Milan, Bayern Mnichov udrží šanci na prodloužení rekordní série. Jak italský, tak i německý gigant měl od roku 1982 ve finále vždy aspoň jednoho zástupce. Díky vítězství Argentiny 2-1 udržel tuto sérii Inter, jehož útočník Lautaro Martinez vstřelil vítězný gol, zatímco anglický kanonýr Bayernu Harry Kane vyšel na prázdno. Martinez byl před 4 lety v Kataru jediným hráčem Interu ve finále, v němž Argentinci zdolali Francii po penaltovém rozstřelu a Bayern měl na straně poražených Upamecana s Kingsleym Comanem.
1: Radio Rock Zone.

0: Wolf Alice, taky Aerosmith.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Bacha na Ostravu, D1, 306. kilometr, je tam poruchaný kamion z Jaroměře nad Náchod, odbočka na Dolany. Odstavený nákladní auto s prasklou pneumatikou a ještě jednou D1, 194. kilometr na Vyškov, odstavený osobní auto.
1: Rádio Rock Zone, počasí.
0: Tak to bude vypadat s tím počasím, tak si pojďme podívat na to, jak to bude vypadat o víkendu. Převážně bude oblačno, místy se objeví přehánky, sobota s teplotami 23 až 27, na jižní Moravě 29. Neděle tam teploty půjdou ještě dolů, na Moravě 27, ale jinde 19 až 24. I tady samozřejmě polojasno, ojediněle s přehánkami. No a bude se ochlazovat, protože ten příští týden bude teplota poměrně nízká, polojasno až oblačno. V noci teploty klesnou i na 7 stupňů, přes den se to bude pohybovat kolem 22 stupňů. No a jak to bude vypadat dneska? Tak jestli dneska někam plánujete jet, tak teploty je 31, oblačno až polojasno, přechodně i zataženo.
2: Pensylvánští Hailstorm patří ve vlně kapel, které se vynořily kolem roku 2016 mezi nejúspěšnější hardrockové kapely. Určitě to bylo zpočátku hlavně kvůli zajímavé zpěvačce a kytaristce Lizzy Hale, ale jak čas ukazuje, jde o celý tým. A šesté album Everest se objevilo potom, co kapela hrála na Ozzyho závěrečném birminghamském koncertě. A my si jich Everest pustíme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: A jdeme se podívat na silnice, jak to vypadá v Praze, samozřejmě přiblíží Lenka. Hezký ráno.
2: Čau Mišáku, hezké ráno. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova je kolona od 3. kilometru k letišti kvůli omezení a začíná housnout provoz na příjezdy do Kvelské, od Novopatské i od Cínovecké. Global Assistance, Lenka.
1: Pozor, D5, 105. kilometr na Rozvadov osobním s nákladním, takže tam opatrně, už se tam začíná tvořit trošku kolona. No a ještě pozor, D46, je to na Olomouc, poruchaná dodávka na 12. kilometru, je to na sjezdu ve směru na Olomouc.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
3: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Kunín trvanlivé mléko polotučné v Byla klubu za 5,90 pouze v pátek a maliny 125 gramů v Byla klubu za 34,90. Byla. To dobré začíná u nás.
5: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
6: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
7: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera... A samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
6: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
8: Jsme CH Vodní stavby, pražská firma s tradicí více než 30 let. Zaměřujeme se na výstavbu vodovodů, kanalizací a vodohospodářských staveb. Nabízíme stabilní zázemí, férový přístup, dostatek zakázek, 13. plat a další atraktivní benefity. Přidej se k nám a pracuj na stavbách, které mají smysl. CH Vodní stavby. Umíme dát vodě správný směr. Více na chvs.cz.
9: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
10: Slyším Tatart nákupy?
9: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
10: To je mazec.
9: Tatart, opravdový elektrospecialista.
0: S Rockzonem na dabu i na řípce vyhrabu.
11: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: Když pojedete na dovolenou někam za muzikou, anebo jen tak se prostě flákat o víkendu, samozřejmě, tak nějaká pozvánka na muziku na páteční večer tady bude. Kam vyrazit, to vám samozřejmě řekne Pišto. 6.59, pěkný ráno.
1: Dobré ráno, no to vůbec není samozřejmě přece.
0: No to je samozřejmě.
1: No to není samozřejmě.
0: Ale je to samozřejmě.
1: No co když nikoho nikam nepozvu?
0: No tak on se pozve sám.
1: No tak se pozvěte sami. A tak dobře, Brandy s nad Labem, Saloon Bar, Exorcisfobia, Secret of Darkness, Shampoo Killer a Sledge Down. Třeba, nebo jedou festáky, Colors a taky Masters a jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: V Česku udeří silné bouřky, cesta vlakem mezi Prahou a Milovicemi je bezpečnější a Američané chtějí zrušit střídání letního a zimního času. Česko čeká další vlna potenciálně nebezpečných bouřek. Podle Českého hydrometeorologického ústavu hrozí i velmi silné bouře doprovázené krupobytím, přívalovými srážkami a silnými porivy větru. Meteorologové nevyloučili ani vznik supercel. Vydanou výstrahu budou průběžně zpřesňovat. První bouřky přechází během rána na západě Čech. Ty by neměly být nebezpečné. Mohou však ovlivnit podmínky pro vznik dalších bouřek, které se během dne začnou vytvářet jinde. Teploty dnes opět vystřelí k tropickým hodnotám. Na Moravě naměříme i 32 stupňů Celsia. Cestování vlakem mezi Prahou a Milovicemi je rychlejší a bezpečnější. Správa železnic tam totiž dokončila instalaci evropského zabezpečovacího systému ETCS. Na více než 40 kilometrů dlouhé trati mezi metropolí a středočeským městem denně projede 200 vlaků. Moderní systém vyhodnocuje jízdu soupravy a při zjištění rizika a nereagování strojvedoucího automaticky zasáhne. Mluvčí správy železnic David Kabele dodává, že zabezpečovač má řadu dalších výhod.
3: Nasazení systému ETCS přinese výrazné zvýšení bezpečnosti železničního provozu. Vlaky také díky systému budou moct v části trati dosáhnout rychlosti 160 km za hodinu, což cestu o několik minut zkrátí.
1: Mezi Prahou a Milovicemi zatím můžou jezdit vlaky bez zabezpečovače ETCS. Od prosince příštího roku ale trať přejde do výhradního provozu. Američané chtějí zrušit střídání letního a zimního času. Kongresem totiž úspěšně prošel klíčový zákon, který má natrvalo ukončit posouvání hodinek. Novou reformu podporuje i prezident Donald Trump.
4: Američané po zrušení střídání letního a zimního času volají už mnoho let. Výbor amerického kongresu tak úspěšně schválil zákon, který má trvale zavést letní čas. Reforma má silnou politickou podporu obou stran, na které se vzácně shodují demokraté i republikáni. Podle zastánců této změny přinese trvalý letní čas více světla večer, což pomůže ušetřit energii nebo například i sníží počet dopravních nehod. Pokud návrh projde i senátem, lidé v USA si přestanou posouvat hodinky už letos na podzim. Ze Spojených států Hedvika Miller.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Wimbledonská šampionka si užila návrat domů. Město Přerov si pro Lindu Noskovou přichystalo uvítání na radnici a následně setkání s fanoušky na náměstí. Na místo vyrazil s mikrofonem náš reportér Tomáš Zemánek.
5: Hlásím se z Přerovského náměstí, kde se sešla přinejmenším tisícovka lidí, aby přivítala svou momentálně nejslavnější sousedku. 21letá Linda Nosková nejprve promluvila z pódia a pak se vydala k podpisovému stánku, u kterého už čekala dlouhá fronta. Na 300 šťastlivců se dostalo i občerstvení zdarma a lidé si tu nosí slavné wimbledonské jahody se smetanou.
1: Poslední album Soundgarden vyjde příští rok, tvrdí to kytarista skupiny Kim Thayil. Dílo bude podle něj obsahovat nahrávky zesnulého zpěváka Chrise Cornella, který zemřel v květnu roku 2017. Thayil nevyloučil možnost, že by skupina po vydání alba vyrazila na turné, aby ho podpořila. Kdo bude stát za mikrofonem, ale neřekl. Dnes čekejte oblačno až polojasno od západu, přeháňky nebo bouřky, maxima kolem 30.
0: No a my jdeme samozřejmě dál, že jo, ne za ptákama, jdeme za autama. D35, 266. kilometr na Mohelnici, bacha, je tam poruchaný auto. V Praze samozřejmě už se zdržíte, protože kolony máme třeba na Jestakbelskou, s tím stojí samozřejmě Poděbradská a taky Průmyslová. Komplikace už očekávajte se zdržením taky na Vypichu, no, zkrátka ranní provoz.
2: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak a po volbíce opět podíváme na to, jak se nám jede 7 hodin a 17 minut a čerstvý info z dopravy z Global Assistance má pro nás opět Lenka. Hezký ráno.
2: Ahoj Mišáku, hezké ráno. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova kolona od 3. kilometru k letišti kvůli omezení. Doprava vázne v obou směrech na Pražském okruhu před Ořechem a jede se pomalu na příjezdech do Kbelské, od Novopatské i od Cínovecké. Z Global Assistance, Lenka.
1: Trasa z Frýdlantu na Liberec za Albrechticami. Pozor, dvě osobní auta.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
3: Ptáš se praku, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
0: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
6: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
7: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro hrozny révy vinné bílé bezsemené v Bila klubu za 34,90 a máslo 250 gramů v Bila klubu za 19,90. Bila. To dobré začíná u nás.
9: S Rockzonem na DABu i na Lisou se vyhrabu.
10: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105,9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Hit sezóny na rádiu Rock.

0: chvíli Ozzy Osbourne, taky Counting Crew, ale teď 7.29, venku ta teplota kolem 20 stupňů, no trošku svítí sluníčko, no, ale podíváme se na fotbal.
1: Fotbalový šampionát na rádiu Rock Zone.
2: Dobré ráno. Krátce poté, co se jako nejstarší fotbalista zúčastnil letošního mistrovství světa, ukončil skotský brankář Craig Gordon kariéru. 43-letý golman se rozloučil ve videu na sociálních sítích svého klubu Heart of Middletown. Mezitím chytal za Sunderland a Celtic. Na mistrovství světa v Severní Americe byl nejstarším s více než 1250 hráčů a ve všech třech zápasech ve skupině kryl záda týmové jednice Angusi Ganovi. Nerozmnožil tak sbírku 84 zápasů, která ho řadí na páté místo historické tabulky skotských reprezentantů. Nejstarším hráčem, jenž se na končícím mistrovství světa dostal na hřiště, byla 41-letá portugalská legenda Cristiano Ronaldo.

0: A my se někam pozveme, protože víkend je před námi a samozřejmě spousta akcí. Tak v sobotu 18. července Vysočina Arena v Novém Městě na Moravě se stane centrem silniční cyklistiky. Takže v areálu seriálu, v rámci seriálu Road Classic tady čeká účastníky nový závod, který nabídne jízdu po uzavřených silnicích v malebném prostředí Žďárských vrchů. Ochutnávka rybích výrobků, ryb, žabých stehínek, raků, kapřích hranolků a tak dále a tak dále. Tak samozřejmě to je pátý ročník rybího koštu v rybářství v Liběchově. Takže tady od 11 do 18 hodin si samozřejmě pochutnáte a mám tu ještě třeba v Čerčanech akcičku v sobotu, super akce pro milovníky motorek, Pilníkovo pozdní odpoledne, všechno zahájí koncertem taky kapela Divokej Bill, no a jinak Pilníkovo pozdní odpoledne slaví 20 let, takže adrenalinové kousky i air show Martina Šonky, začíná se v pravé poledne.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: A samo sebou a taky se podíváme na dopravu, jak to vypadá aktuálně. Pozor, Frýdek Místek, ostravská československé armády, osobní auto s cyklistou, Sokolská ulice se Žitnou, osobní auto s motorkářem, no a Friedland na Liberec za Albrechticemi, dvě osobní auta.
2: Pensylvánští Hailstorm a patří ve vlně kapel, které se vynořily kolem roku 2016 mezi nejúspěšnější hardrockové kapely. Určitě to bylo zpočátku hlavně kvůli zajímavé zpěvačce a kytaristce Lizzy Hale, ale jak čas ukazuje, jde o celý tým. A šesté album Everest se objevilo potom, co kapela hrála na Ozzyho závěrečném birminghamském koncertě. A my si jich Everest pustíme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Martina, ale taky Arleta, nebo Iris slaví svátek, máme 7.47 a podíváme se taky, jak se jede.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Jinak informace malinka.
2: Čau Myšáku, hezké ráno. V Sokolské ulici na křižovatce se Žitnou se světlo osobní auto s motorkářem, počítejte se zdržením. Ucpané jsou příjezdy k letišti kvůli omezení, a to jak ve směru z Prahy, tak i ve směru z Chomutova. A v Praze se jede pomalu na příjezdech do Kbelské, od Novopatské i od Cínovecké. Z Global Assistance, Lenka.
0: Frýdek Místek, Ostravská ulice, bacha, osobní auto s cyklistou, je to na křižovatce z Československé armády.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpálte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
7: Už tam budem?
8: Nech toho!
7: Raději už tam budem?
8: Přestaň! Chtěj mě vedro!
6: Pohodová cesta? To chce kuře.
7: Mňam.
6: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Štvete, že tvoje sportovní auto nebo motorka nemá důstojný zvuk? Nechceš to ale přehánět a připadat si jako puberťák? Remus výfuky. Nemusíš se bát, vše je 100% legální. Montáž taky zajistíme a slibujeme, že Remus si užije i tvoje drahá polovička. Náš zvuk jen baví a nikdy neotravuje. Remus.výfuky.cz.
10: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Aktiv, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90 a Pilsner Urquell neměná chuť od roku 1842 za 28,90 až do 21. července. Kaufland.
11: S Rock Zonem na dabu i na deštnou se vyhrabu.
12: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: Remičky 48, taky Trautenberg, no a nebo MIG 21. Tak to jsou kapely, které vystoupí na Kunce, tedy Kunitická hora, v rámci festivalu Hrady.cz. Takže můžete být u toho, zítra taky, za chvilku Linkin Park, Lucie, ale teď už Pišto, 7.58. Pěkný ráno.
1: Dobré ráno. Kde je Kunitická hora?
0: Kunitická hora ve středních Čechách.
1: Dobře. Já zase vím, kde je Brno.
0: To je
1: fáze, přesně tak.
0: Moravský kraj, ano.
1: Tam v metru dneska hrajou Lords of the Trident a taky Rosa Nocturna.
0: Já jsem zvědavý, kdy v tomu metru dají taky nějaký název stanice.
1: O tom jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Zapojení českých firem do obnovy Ukrajiny vázne. Za pád mostu v Janově soud potrestal 32 lidí a nová sezona NHL začne na konci září. Horko je nutné myslet na pitný režim a pracovní přestávky. Apeluje na to ve svém doporučení Státní zdravotní ústav. A podle výstrahy meteorologů tropické teploty dnes hrozí hlavně na jižní Moravě. Při práci venku je potřeba pokrývka hlavy. Vhodné je také použít opalovací krém. Doba bezpečnostních přestávek v horku se prodlužuje spolu se vzrůstající tepelnou zátěží organismu. Podle mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánky Čechové je důležité i plánování.
3: Fyzicky náročné úkoly. Práci na přímém slunci nebo v horkých provozech plánujte na ranní a večerní dobu. Využijte střídání pracovníků na nejvíce exponovaných místech. A pokud nelze při nejvyšších stupních meteorologických výstrah zajistit bezpečnost pracovníků, je potřeba práci přerušit, aby se předešlo zranění nebo náhlé příhodě.
1: Mezi nejohroženější profese ve vlnách horka patří pracovníci ve stavebnictví, v zemědělství nebo lesnictví. Z vnitřních profesí jde o těžký průmysl, sklářství, pekařství nebo gastronomii. Česko je pozadu. Naše země se podle Česko-ukrajinské obchodní a průmyslové komory dostatečně nepřipravuje na zapojení českých firem do obnovy Ukrajiny. Největší překážkou podle prezidentky komory Michaely Macharyk není nezájem podnikatelů, ale nedostatečná informovanost, financování a pojištění investic. Macharyk to řekla v rozhovoru s ČTK.
4: Je to obrovská příležitost samozřejmě pro státy celé Evropské unie jako nového biznesu. A proto by Česká republika neměla a firmy, které chtějí, neměly by čekat na to, že válka skončí. Ono to nevypadá, že nějak jako brzo skončí. To je důležitý.
1: Ukrajina podle Macharyk potřebuje modernizovat vodohospodářskou infrastrukturu i energetický sektor. Zároveň nabízí kvalifikovanou pracovní sílu a prostor pro nové investice. České firmy podle prezidentky Česko-ukrajinské komory často narážejí na praktické problémy, například na komplikace při přechodu ukrajinské hranice. Firmám tak doporučuje především konzultovat své plány s lidmi, kteří mají přímou zkušenost s podnikáním v zemi. Italský soud udělil vysoké tresty za zřícení mostu v Janově, při kterém před 8 lety zemřelo 43 lidí. Z více než 50 obžalovaných jich janovský soud uznal vinnými i 32, například z neúmyslného zabití, neplnění služebních a zákonných povinností nebo ohrožení bezpečnosti silničního provozu. Bývalý šéf společnosti, která most spravovala, Giovanni Castellucci, dostal nejvyšší trest 12 let za mřížemi. Mezi odsouzenými jsou i další vysocí ex-manažeři.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Výročník NHL začne v Zámoří v úterý 29. září. Na programu bude během noci na středu 5 zápasů. Carolina vyvěsí ke stropu haly Lenovo Center plaketu připomínající triumf ve Stanley Cupu před utkáním proti hokejistům z Floridy. Hned první hrací den tak ozdobí vzájemný souboj posledních dvou šampionů. Desáci pošlou do světa nové album. Oficiálně vydají živák Senehejmu, kde vystoupili v 76. roce, tedy v období legendární desky Destroyer. Na místě tehdy bylo úctyhodných víc než 42 tisíc fanoušků. Dnes by mělo být oblačno až polojasno, od západu místy přehánky nebo bouřky, maxima kolem 30.
0: To bude. Tomu já zase věřím. V každém případě, jak je teď na silnicích, na Brněnsku, Březina, pozor, dvě osobní auta. Na Kladensku, do Slaného, od Smečna, osobní auto s autobusem. Na Brněnsku zpátky, pojďme tam před Ivaní směrem od Pasohlávek, dvě osobní auta. Ještě Frýdek Místek, tady bacha, na křižovatce s ulicí Československé armády. Osobní auto s cyklistou.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.
0: No a příjemnou pohodu samozřejmě v 8 hodin na 2 minuty. Tady jsou ty Linkin Park.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 8:17, no a my pojďme na to, jak se jede. Na Děčínsku ve Varnsdorfu, Štursova ulice, kamion narazil do sloupu, takže tady opatrně. No a pojďme na další informace. Ty má Lenka.
2: Čau Mišáku, hezké ráno. Na Smíchově v Rozkošného ulici bouralo osobní auto s kamionem. Ucpané jsou příjezdy k letišti kvůli omezení, a to jak ve směru z Prahy, tak i ve směru z Chomutova. V Praze se jede pomalu také na příjezdech do Belské, od Novopatské i od Cínovecké. A na Pražském okruhu vázne doprava ve směru z letiště na dálnici D1 mezi plzeňskou D5 a Ořechem. Global Assistance, Lenka.
1: Na Plzeňsku pozor mezi Chotěšovem a Dobřany, bourala tam dvě osobní auta. No a ještě připomenu České Budějovice, Plzeňská ulice, havaroval tady cyklista.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
5: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Jsme CH Vodní stavby, pražská firma s tradicí více než 30 let. Zaměřujeme se na výstavbu vodovodů, kanalizací a vodohospodářských staveb. Nabízíme stabilní zázemí, férový přístup, dostatek zakázek, 13. plat a další atraktivní benefity. Přidej se k nám a pracuj na stavbách, které mají smysl. CH Vodní stavby. Umíme dát vodě správný směr. Více na chvs.cz.
7: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
8: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
9: S Rockzonem na DABu i na Boubínce vyhrabu.
10: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Hit sezóny na Rádio Rockzone.

0: In Flames, tak ty budou hrát dneska taky na Masters of Rock, jinak ten program začíná v 10 hodin kapelou Symfobia. Jinak na dnešek připadají taky Brainstorm
1: na rádiu Rockzone
0: a spousta dalších. No a teď už fotbal a Pišto, pěkně ráno.
2: Dobré ráno. Středeční semifinále mistrovství světové fotbale mezi Argentinou a Anglií rozhodlo také o tom, který z dvojice klubů Inter Milan, Bayern Mnichov udrží šanci na prodloužení rekordní série. Jak italský, tak i německý gigant měl od roku 1982 ve finále vždy aspoň jednoho zástupce. Díky vítězství Argentiny 2-1 udržel tuto sérii Inter, jehož útočník Lautaro Martinez vstřelil vítězný gol, zatímco anglický kanonýr Bayernu Harry Kane vyšel na prázdno. Martinez byl před 4 lety v Kataru jediným hráčem Interu ve finále, v němž Argentinci zdolali Francii až po penaltovém rozstřelu. Bayern měl na straně poražených Upamecana s Kingsleym Comanem.
1: Radio Rock Zone.
0: No a dáme si Red Hot Chili Peppers, po devátý jedině Tomáš, pořád objednej si svůj song, takže pište si, jestli máte nějaký hudební tip. Song@rockzone.cz.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak Varnsdorf, Štursova ulice, kamion ve sloupu, Ústí nad Labem, přístavní na křižovatce s Hrnčířskou, dvě osobní auta. Pozor na poruchané auto na D5 na 7. kilometru ven z Prahy a ještě tady mám Uherský Brod, Uherské Hradiště, odbočka na Veletiny. Poruchaný kombajn.
0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Počasí, teploty ještě vysoké, ale na víkend se nám ochladí, teploty budou o víkendu kolem 22 stupňů, nicméně dneska ještě oblačno, místy přehánky do 27.
2: Pensylvánští Hailstorm patří ve vlně kapel, které se vynořily kolem roku 2016 mezi nejúspěšnější hardrockové kapely. Určitě to bylo zpočátku hlavně kvůli zajímavé zpěvačce a kytaristce Lizzy Hale, ale jak čas ukazuje, jde o celý tým. Šesté album Everest se objevilo potom, co kapela hrála na Ozzyho závěrečném birminghamském koncertě. A my si jich Everest pustíme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: 8.47, loučení, popřeju krásný víkend, i když ode mě tady ještě nějaký muzika bude a doprava taky, takže nějaký ty informace ještě dostanete. Mius Limp Bizkit, ale taky samozřejmě ten pohled na ty silnice.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak nejdřív se zeptáme Lenky.
2: Čau Mišáku, hezké ráno. Ucpané jsou příjezdy k letišti kvůli omezení. Ve směru z Prahy se popojíždí od nájezdu z Evropské ve směru z Chomutova je kolona od 5. kilometru. Silný provoz je na Pražském okruhu v obou směrech před Ořechem. A jede se pomalu také na příjezdech do Kbelské, od Novopatské i od Cínovecké. Global Assistance, Lenka.
0: Aktuálně nová dopravní nehoda D10, 66. kilometr na Prahu, bacha, bouračka. Zatím se netvoří kolona, ale může se tvořit. Tak pěkný víkend.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
7: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
8: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
9: Slyším Tatart nákupy?
8: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
9: To je mazec.
8: Tatart, opravdový elektrospecialista.
10: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
11: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
12: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
13: Jurkofest, letní scéna, hudební minifestiválek v Jílovém u Prahy. 18. července vystoupí Krajina Row, Jiří Maršiček Trio, Jan Spálený a 100 zvířat. Lístky v předprodeji na goout.net.
14: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemně provoz.
15: Kufr zbalanej, motor běží. Rádio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.

0: Krásné ráno, 9, jo prdlajs, 8:59, no, tak jsem tu devítku jenom hodil na blbej konec. S vámi už Tomáš Frede, Pišto, ten už tady samozřejmě září od 6. raní, takže je teďka vlastně na vrcholu sil, ne, nebo kdy kulminuje.
1: Já kulminuju právě v těch 6.
0: Aha. Pak už to jde jenom pozvolna dolů.
1: No jo,
0: ale tak hele, pátek, půjdeš provětrat kštici, ne, na svým dvoukolovým draku.
1: Asi
0: jo. No, do centra, že jo, třeba ne,
1: třeba,
0: zajet.
1: Třeba,
0: se tam někdy za mnou stane.
1: Nějak se musí dostat tady přes tu. Jo. Brno.
0: Je to tak, v Brně hrajeme příští týden ve čtvrtek na lodi, protože na Prahu kašlem, Praha si nás neváží, Praha je drahá, ale určitě jistě někdo vzpomene na legendární parníky, třeba Rádia Rockzone vlastně, že jo, jsme mývali pravidelně takovýhle jako krásný věci, no, bývávalo, tak teď my to máme v Praze na Príglu, už loni jsme tam odehráli, bylo to krásný, úplně mi to vrátilo přesně do těch let, takže vás zvu téměř přesně za týden do Brna na Přehradu.
1: V Brně hrajete na lodi?
0: Na lodi.
1: Oni tam nemají jiný hromadný dopravní prostředky?
0: Ale mají tam všechno skoro.
1: Skoro.
0: A mají tam prostě hezký parníčky, kde se hezky hraje a dobře pije.
1: Dobře. Mají tam i metro.
0: To mají. A v něm hraje dneska kdo?
1: Lords of the Trident a Rosa Nocturna. Rosa Nocturna, to není někdo z Rosic, asi ne, to je tam kousek.
0: No, to já znám jedinou Rosu a ta je na kolejích, že jo, tu známe všichni. Zdravíme, máváme, dodáli panu Fabimu.
1: No, a stačí takhle,
0: jo,
1: to se vykecali, ne?
0: Jsem spokojený.
1: Jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Sanitář vraždil na ubytovně v Praze, počet smrtelných nehod motorkářů zrostl a polské stíhačky opět vzlétly kvůli ruské provokaci. V pražských ubytovnách útočil muž. Při napadení nožem a sekerou zemřeli dva lidé a jeden člověk se večer vážně zranil. Jednou z obětí je útočník. Muž napadl i zasahující policisty. Hlídka ho zastřelila. Postupem policistů se bude zabývat generální inspekce bezpečnostních sborů. Událost se stala podle serveru Novinky.cz v ubytovně Institutu klinické a experimentální medicíny. Útočník i jeho oběti pracovali v IKEMu jako sanitáři. Počet smrtelných nehod motorkářů letos vzrostl. Za první pololetí přišlo o život 31 jezdců, to je o 11 víc než loni. Proto i letos pokračuje kampaň Hele motorka. Lidem připomíná, že s motorkáři je třeba na silnicích počítat. Podle vedoucího oddělení bezpečnosti silničního provozu Tomáše Neřolda je na silnici motorek čím dál víc a řidiči je často přehlédnou.
3: Řidiči v autech si vlastně musí zvyknout na novou situaci, nové prostředí. Ta hlava naše spíš hledá to auto a my potřebujeme naučit řidiče v autech, že tam vlastně kdykoliv jim může ještě někde takzvaně vyplavat ta motorka.
1: Riziko nehod roste především v létě. Motorkářům proto odborníci doporučují jezdit přiměřenou rychlostí a nepřeceňovat své schopnosti. Řidičům aut zase být opatrnější, hlavně při předjíždění a odbočování. Polské stíhačky byly opět v pohotovosti. Třetí den v řadě vzlétly kvůli přítomnosti ruských vojenských letadel nad Baltské moře. Při těchto operacích piloti navážou oční kontakt s posádkou nepřátelského letounu a dají najevo, aby odletěla pryč. V ani jednom z případů nebyl podle Polska jejich vzdušný prostor porušený.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Tenistky Barbora Krejčíková a Tereza Valentová v Aténách si zahrají čtvrtfinále. Doplnili tak Sáru Bejlek. Krejčíková ve druhém kole zvítězila nad Monetejovou z Francie. V dalším koleji čeká zápas s olympijskou vítězkou Cheng Chiwen z Číny. Valentová si poradila s běloruskou Sasnovičovou. O semifinále bude hrát s ruskou Kornějevovou. Poslední album Soundgarden vyjde příští rok, tvrdí to aspoň kytarista skupiny Kim Thayil. Dílo bude podle něj obsahovat nahrávky zesnulého zpěváka Chrise Cornella, který zemřel v květnu roku 2017. Thayil nevyloučil ani možnost, že by skupina po vydání alba vyrazila na turné. Kdo bude stát za mikrofonem, ale neřekl. Was Dnes čekejte oblačno až polojasno, někde zataženo s přehánkama nebo bouřkama, maxima kolem 30.
2: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Jdem to umrknout v rychlosti, samozřejmě, co se dopravy týče, tak dejte pozor na obchvatu Českého Těšína směrem na Frýdek Mistek před odbočkou na Havířov, havarovalo nákladní auto. Počítejte s omezením, no a v Jindřichově Hradci v Jáchymově ulici u kruhového objezdu srazilo 8. cyklistu, projedete s omezením. Dáme si Kiss, Mr. Big, nebo taky Kabát.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

cíle sám žil nejdu. Hoří velko statek sousedům, to je smůla, drahá, podívej.

0: Naprostá klasika od Kiss na rádiu Rock Zone.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: No, my se jdeme nejdřív podívat na situaci v dopravě společně s Lenkou. Ahoj, Leni.
2: Ahoj, Tome, hezké dopoledne. Ve Kbelích, v Hornopočernické ulici, u křižovatky s Mladoboleslavskou, bouralo osobní auto s autobusem. Počítejte se zdržením v kolonách ve všech směrech. Silný provoz je na Pražském okruhu v obou směrech před Ořechem. Ucpané jsou příjezdy k letišti kvůli omezení. Ve směru z Prahy se popojíždí od nájezdu z Evropské, ve směru z Chomutova se zdržíte od 5. kilometru. Z Global Assistance, Lenka.
0: Lení, díky.
1: Rádio Rock Zone, počasí.
0: 24 stupňů v tuhletu chvíli. Oblačno, dnešek má být oblačný, polojasný, přechodně zatažený. Zpočátku čekáme přehánky bouřky. Odpoledne se přehánky a bouřky, a to i silný, vyskytnou na většině území. Teploty dnes 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy dokonce až 32. V noci to zůstane na příjemných 19 stupních. No a sobota bude převážně oblačná. Místy se opět objeví přehánky. Teploty ovšem stále velmi příjemný, 23 až 27 stupňů, jižní Morava 29. Mám pro vás Revivalist.
1: Radio Rock Zone.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staňte plný tiket a jste ve hře.
6: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
7: Slyším, Tatart nákupy?
6: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
7: To je mazec.
6: Tatart, opravdový elektrospecialista.
8: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro debrecínskou pečení z pultu lahůdek 100 gramů za 19,90 a hocílka české kuře plus 2/4 kilogram za 69,90. Byla. To dobré začíná u nás.
9: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
10: A s kódem KSC Leto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
9: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
10: Tak využijte kód KFC Leto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
9: Více informací v restauracích KFC.
11: Polední 90. Vybíráme pro tebe největší rokový hity 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
1: Hit sezóny na Rádiu Rock Zone.

Woman!

0: Jimmy Page, Black House na Radio Rock Zone.
1: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
0: Podíváme se na to, samozřejmě festivalová sezóna jede, tedy Masters of Rock ve Vizovicích, Colors v Ostravě. No a jaký klubovky lesy jsou? Jsou v Metro Music Baru v Brně Lords of the Trident a taky Rosa Nocturna ve vagonu a pražským Pražský vítr. No Brandy se nad Labem, Exorcist Phobia, Secret of Darkness, Shampoo Killer, taky Sledge Down Saloon Bar. Geniální názvy, geniální kapely, dáme si Ozzyho.
2: Pensylvánští Hailstorm patří ve vlně kapel, které se vynořily kolem roku 2016 mezi nejúspěšnější hardrockové kapely. Určitě to bylo zpočátku hlavně kvůli zajímavé zpěvačce a kytaristce Lizzy Hale, ale jak čas ukazuje, jde o celý tým. Šesté album Everest se objevilo potom, co kapela hrála na Ozzyho závěrečném birminghamském koncertě. A my si jich Everest pustíme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Krátce před 10 hodinou ještě jedna rychlá doprava ode mě na Praze Východ na příjezdu do Kostelce nad Černými lesy od Krupé. Bouralo osobně auto s motorkou, zasahují tam záchranné složky, takže omezení v místě. No a ve Znojmě v Rooseveltově ulici u velkého kruhového objezdu bourala dvě auta. Projedete s omezením.
0: Radio Rock Zone.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
4: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
5: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
6: Štve tě, že tvoje sportovní auto nebo motorka nemá důstojný zvuk? Nechceš to ale přehánět a připadat si jako puberťák? Remus výfuky. Nemusíš se bát, vše je 100% legální. Montáž taky zajistíme a slibujeme, že Remus si užije i tvoje drahá polovička. Náš zvuk jen baví a nikdy neotravuje. Remus.výfuky.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Polední 90. Dej si to nejlepší z roku 90. let. Každý všední den od 12 hodin na Rádiu Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Green Day na rádiu Rock Zone, hezký dopoledne, řekněme už za moment. No, pojďme si jako říkat, protože dlouho jsme naší slovutnou desátou neměli.
1: No, jak říkáš, takže pěkné ráno ledne. Já bych se tě jenom rád zeptal, prosím tě, kdy ses naposledy koupal?
0: Jak to jako myslíš?
1: No, prostě kdy ses naposledy koupal, tečka, otazník.
0: Včera večer.
1: No dobrý, no. Já vím, že ve zprávách se dostaneme k tomu, že koupání v Česku je bezpečné.
0: Jo, takhle. No. Jo.
1: Se vás koupejte se normálně, když jedete takhle v létě tramvají, ať je to poznat, že jste se koupali.
0: A ono je koupání bezpečný i jinde než v Čechách,
1: no,
0: ne?
1: No, ale my budeme řešit tady Čechy. No a teď už k vážným věcem. Kdo má dneska narozeniny?
0: Tak sleduj. Od prvního tónu naprosto jasný, tak prosím tě, kdo
1: Terence
0: z Black Sabbath?
1: Michael Joseph Butler.
0: Geezer
1: Butler, ano.
0: Mr. Butler, no nekecej.
1: Ale rychle je to jenom basák.
0: Jasně, 1947.
1: Blbě, 1949 se narodil, nevadí.
0: Ty bys netrefl ani desetiletku.
1: Právě.
0: Tak pojďme dál. Co, Spring, ty jsi to nepoznal?
1: Co to je za rok, ty vole?
0: No to nevím, to asi když jsi měl rád, ne? Nebo když jsi ještě býval pankáč.
1: A ty jsi nevšiml toho, že jsem po tobě chtěl o Spring od roku 2007.
0: To jsi psal?
1: To jsem psal,
0: si
1: myslím. Počkej,
0: tak... A jo, tak počkej, to já ti tam měl nějakou uječenost šťouchnu, no. Od roku kolik?
1: 2007.
0: Nevím, prostě teď to je tak strašně jedno.
1: Ano, je to tak strašně jedno.
0: Rád, tuto, že to máme stejně.
1: Ale já bych třeba řekl, že tuhle pecku naživo. To je jak starý?
0: 2001. A jo?
1: Tak to je, to se furt netrefil od roku 2007, ale nevadí, prosím tě.
0: Mě to počítání ne, nešlo.
1: Máš jenom jeden pokus, už ten druhej si řekl blbě, nevadí.
0: Jsi spokojený?
1: To je tohle jaký rok?
0: 14.
1: No to už tam zase nebyl, si myslím.
0: Ježíš, tak kdo?
1: A možná řekl, byl, no.
0: Řekni, prosím tě, zase basák a jdu domů.
1: Pít paráda, bubeník. Pít paráda. Ne, ten co krát v Michael McCormans, nebo kde on to krát?
0: Nekecej.
1: No, ten měl nějaký ten problém.
0: Pan expo. Čorka. A pak šel do Ospring, jo?
1: Ne,
0: on zakrát nejdřív v Ospring, pak krát jako v Chemicích.
1: On nějak v Michael McCormans jenom zaskakoval, nebo co, Čeče?
0: No,
1: počkej, možná kecám, tam vlastně ten jejich bubeník nějak očoroval. No, Pete Paráda právě naskočil za něj.
0: No tak vidíš, ty jsi tady úplně očernil Pete Parádu.
1: No, tak prosím tě, sorry, Pete.
0: Tak, Parádo, já nevím, 74. Silnej můj tradiční ročník.
1: No, máš pravdu.
0: Je kecej. No vidíš, já tyhle ty... očerněný prostě mám v malíku. No. Neprávem, samozřejmě neprávem.
1: Ještě jednou se omlouvám panu Pítu Parádovi.
0: Tak pojďme dál. Počkej, tady vlastně tuhle písničku já znám, tak to bychom mohli dát od začátku třeba, počkej. Že já vím, koho myslíš, samozřejmě. Co mi to dalo práce udělat takovýhle snář? Neboli snér? Neboli rachoťák? Nebo přinkáč?
1: Ne, nevím.
0: Vybrl? No nic! Adam Jánoštík měl narozeniny.
1: Je to tak, jak říkáš, bavíme se o včerejšku, protože včera jsme se neslyšeli, neviděli. Adam Jánoštík, bubeník, původně Reddy Kirken, kam jeho kroky
0: Ježíš, tam byli Lucky Losers, samozřejmě Atavis.
1: Ano.
0: Ale třeba málo kdo ví, že nabubnoval jednu celou desku Janku Ledeckému.
1: O koncert, ty vole.
0: Do dneška na to rád vzpomíná.
1: A proč je teda u vás?
0: Protože Janek ho nechtěl do kapely. On chtěl jenom prostě dobře nabouchat bubny na desku. Vždycky tady
1: to chápu.
0: Úsměvem rád. Adam vzpomíná, jak si ty písničky poslouchal teprve po cestě do studia. To on dělá dodnes. Podle toho občas vypadá. No nic, tak Áďo je všechno krásný. Adam je mimochodem velkým milovníkem ne, jak jsem říkal, ty jesenky. Takový ty sladký...
1: Jo, jaké pikao, jesenka, to cetí, no.
0: Co to je, nějaký kondenzovaný mlíko, nebo jak jsem říkal?
1: Blitka prostě, no.
0: No, sladký, ty jsi taky na sladký, jen se nedělej.
1: Já mám rád pikao.
0: Ano, Adam Jánoštík se nám zakulatí už teda za pár let, takže teď má kolik? 78.
1: No dobře, ty.
0: Je to tak.
1: Je vidět, že bubeníky ty umíš.
0: Ne, to já umím samozřejmě jak natočit, tak vytočit. Pojďme dál, všechno krásný. Tak kdo z police, teda z policie?
1: Tak to je snad jasný, ne?
0: Nekecej, jakože...
1: No jasně, Stuart Copeland.
0: To je bubeník.
1: To je bubeník, no. Tak takhle jsem se dvěděl, když ty bubeníku.
0: Ty máš teda opravdu dneska slabý den.
1: V jakém roce se narodil? Basák. To byl včera, bál měl narozeniny.
0: Je tam Buro?
1: Ty mě ptáš, bubeníky umíš, ne?
0: 1952.
1: No, vidíš, že umíš. Seš dobrý.
0: Já jsem neuvěřitelný. Opravdu dneska teda už to mám za dva chleboně.
1: Škoda, že další bubeníci už nebudou, takže odteď už budeš jenom
0: dobře,
1: zase blbě.
0: Dobře, já teď jsem teda nejvíc zvědavej, o koho jde, jo. No tak jestli jsi takhle zpíval teda na Berlin, tak se nedivím, že se kolem tebe vytvořil takový hlouček rozestupu. Prosím tě, kdo z Foo Fighters, protože já teda o ničem nevím.
1: Já co si z Berlína matně pamatuju, tak jsem i tančil.
0: Ty jsi i tančil, dokonce jsem se těšil, že teda máme spolu videopozvánku na můj festival, který už proběh. Nikdy jsem ji neviděl.
1: Ale já ji viděl pak druhý den ráno, ale tam nebylo vůbec nic rozumět, takže já jsem ji musel...
0: Jsme to mohli předabovat, ne?
1: No, já jsem usnul pak na apartmánu v obutej a... Celý jako.
0: Byste si to prostě užil náramně, bych tak řekl.
1: Ale pamatuju si to normálně, všechno jako dobrý.
0: Že jo, nějaký. Pamatuješ si vůbec ohňostroj třeba?
1: Jo, říkal jsem si, ty ve zase idioti s ohňostrojem.
0: No jo, já jsem si řekl to samý a hlavně jsem byl v tu chvíli už u dodávky. Já zásadně bojkotuju samozřejmě přídavky.
1: Já byl u výčepu.
0: Já vím. Skoro celý koncert.
1: Ale tam oni nosili to pivo na zádech, že a čipovali ti přímo.
0: Ale
1: jako...
0: přesně, a ty hlavně opravdu velmi úpěnlivě scháněl dobrý zvuk.
1: No ano.
0: Prostě prodobili zvuk a prostě, co čert nechtěl, nejlepší zvuk byl u výčepu.
1: Je to, jak říkáš.
0: Takže ano. Prostě takhle jsme to obhájili pištově ženě a pojďme od toho dále, respektive kdo z Foo Fighters slaví.
1: No nikdo přece.
0: Tak prostě tam chtěl.
1: No protože Sunny Day Real Estate nemáš.
0: A teď co?
1: To je kapela, ze který přece si vyčorovali toho Nathana Mendelse.
0: Aha. Takže Nate-ovi jako přemýšlím.
1: Takže ano, my budeme řešit původní kapelu Basáka.
0: Teď jsem úplně zmatený, tak slaví jako Nate Mendel?
1: Ne, Jeremy Enik.
0: A to je kdo?
1: Jo, no to je zpěvák Sunny Day Real Estate, odkud si Dave Grohl přece ukrad Nate Mendelse. A on si tam ještě ukrad toho bubeníka, co ho pak jako vylil, viď?
0: Kamaráde, ty jsi to udělal takovej jinotají teďka, no, že pojďme teda od toho vše, přejeme samozřejmě no krásný, máme tady ještě nějaký double určitě. No jo, bejvávalo, hoši, bejvávalo, no nic, tak UDG a myslím si, že dvojčata, který mě posledního půl roku vysedávají takhle, že když skobili z dolu, tam je taková knajpa a oni tam furt sedí na zahrádce,
1: aha.
0: Jednou čas od času tam projíždím, je to jako dolů, když jedeš na Bulovku.
1: Jako na Zemkovce tam někde nebo...
0: No ty křižovatky, co se odbočuje na Bulovku, tam je prostě podle mě nějaký koráb původní, prostě taková echtovní čtyřka, oni tam furt tak asi spřádají plány, jak z toho ven, kluci. Bratři, hele, končí nám písnička, tak jako skončili původní UDG rychle.
1: Tedy členové kapely Demigods, ano, Petr a Pavel Vrzákovi.
0: Ano, Demiglas, to mám rád. Petr Pavel, oni tam mají nějakou osmičku, jo. Tak 1980.
1: Demisek, přesně no. Tak. Všechno nejlepší všem, jdeme na všechno podstatný, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: V Česku udeří silné bouřky, koupání v Česku je bezpečné a Američané chtějí zrušit střídání letního a zimního času. Česko čeká další vlna potenciálně nebezpečných bouřek. Podle Českého hydrometeorologického ústavu hrozí i velmi silné bouře doprovázené krupobytím, přívalovými srážkami a silnými poryvy větru. Meteorologové nevyloučili ani vznik supercel. Vydanou výstrahu budou průběžně upřesňovat. První bouřky přechází během rána, nebo přešly během rána. Ty už by nadále neměly být nebezpečné. Kopání v přírodě je v Česku zatím bez rizika. Naprostá většina ze sledovaných přehrad rybníků a dalších nádrží je podle hygieniků ke koupání vhodná. Zákaz platí jen na dvou místech na Vysočině. Tam hygienici včera vydali zákaz koupání v téměř 100 hektarové nádrži Trnávka. Důvodem je velké množství sinic. Koupat se lidé nesmějí ani v rybníku Kachlička na Havlíčkobrodsku, kde zákaz platí od června. Američané chtějí zrušit střídání letního a zimního času. Kongresem totiž úspěšně prošel klíčový zákon, který má natrvalo ukončit posouvání hodinek. Novou reformu podporuje i prezident Trump.
3: Američané po zrušení střídání letního a zimního času volají už mnoho let. Výbor amerického kongresu tak úspěšně schválil zákon, který má trvale zavést letní čas. Reforma má silnou politickou podporu obou stran, na které se vzácně shodují demokraté i republikáni. Podle zastánců této změny přinese trvalý letní čas více světla večer, což pomůže ušetřit energii nebo například i sníží počet dopravních nehod. Pokud návrh projde i senátem, lidé v USA si přestanou posouvat hodinky už letos na podzim. Ze Spojených států Hedvika Miller.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Wimbledonská šampionka si užila návrat domů. Město Přerov si pro Lindu Noskovou přichystalo uvítání na radnici a následně setkání s fanoušky na náměstí. Na místo vyrazil s mikrofonem náš reportér Tomáš Zemánek.
4: Hlásím se z Přerovského náměstí, kde se sešla přinejmenším tisícovka lidí, aby přivítala svou momentálně nejslavnější sousedku. 21letá Linda Nosková nejprve promluvila z pódia a pak se vydala k podpisovému stánku, u kterého už čekala dlouhá fronta. Na 300 šťastlivců se dostalo i občerstvení zdarma a lidé si tu nosí slavné wimbledonské jahody se smetanou.
1: Do kina můžete skočit na rodinný snímek po večerce. Film režiséra Dana Panka vás vezme na autentickou jízdu plnou ohně, prvních lásek a nezapomenutelných nočních dobrodružství, pokračuje Saša Ptáčková.
5: Manažér Kráťa přebírá chátrající dětský tábor plný chaosu.
6: Já jsem pro letošek váš novej hlavní vedoucí, místo táty.
7: Nebude nějaký kravaťák z Prahy říkat, co mám nebo nemám dělat.
5: Situaci navíc zkomplikuje příjezd jeho dávné lásky Anešky v roli přísné hygieničky a jejího partnera, Kráťova starého rivala.
6: Ty jsi na mě po těch 20 letech prostě pořád naštvaný, co?
8: Nerozumím.
6: Jsem byl prostě mladý a blbej.
8: Byl zde byl.
5: Ten má z pozemky dravé plány, což rozpoutá boj o záchranu letních vzpomínek.
1: Dnes by mělo být oblačno až polojasno, místy přehánky nebo bouřky, maxima kolem 30.
0: Děkujeme krásně, 6 minut po 10. je mám pro vás Rolling Stones, Pop Evil, taky Tariu, hezký dopoledne.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Temnej večer, tak začínám psát a víno mi dodalo sil. Bůh mi byl svědkem,

zpátky se chci vrátit, ne se tady ztratit, fronta zpátky láká, domov pro vojáka. Když země je rozrytá po lipky děl,

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 10.21, dáme si další dopravu, kterou sleduje Lenka, ahoj.
2: Ahoj Tome, hezké dopoledne. Na Praze východ na příjezdu do Kostelce nad Černými lesy od Krupé bouralo osobní auto s motorkou. Na místě zastavují záchranáři, projedete s omezením. V Cínovecké ulici směrem do centra na úrovni Střížkova bouralo osobní auto s kamionem. Počítejte se zdržením. A ucpané jsou příjezdy k letišti kvůli omezení jak ve směru z Prahy, tak ve směru z Chomutova. A silný provoz je také na Pražském okruhu v obou směrech před Ořechem. Z Global Assistance, Lenka.
1: Lení, díky. Mám pro vás The All American Rejects.
0: Radio Rock Zone.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vstaňte plný tiket a jste ve hře.
6: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
7: Slyším Tatart nákupy?
6: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
7: To je mazec.
6: Tatart, opravdový elektrospecialista.
8: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.

0: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
1: Jsme CH Vodní stavby, pražská firma s tradicí více než 30 let. Zaměřujeme se na výstavbu vodovodů, kanalizací a vodohospodářských staveb. Nabízíme stabilní zázemí, férový přístup, dostatek zakázek, 13. plat a další atraktivní benefity. Přidej se k nám a pracuj na stavbách, které mají smysl. CH Vodní stavby. Umíme dát vodě správný směr. Více na chvs.cz.
2: 90ky k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne na rádiu Rock Zone.
3: Hit sezóny na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 10.35, dáme rychlou dopravu na Praze Východ. V Křenicích v hlavní ulici se střetlo osobní auto s dodávkou. Projedete jedním pruhem. Na výjezdu z Českého Krumlova na Český Budějovice havarovala 4 osobní auta. Počítejte se zdržením v obou směrech. No a na trase Friedland, Polsko, u odbočky na Černousy, bouralo osobní auto s kamionem. Projedete taktéž jedním pruhem.
0: Radio Rock Zone.
2: Pensylvánští Hailstorm patří ve vlně kapel, které se vynořily kolem roku 2016 mezi nejúspěšnější hardrockové kapely. Určitě to bylo zpočátku hlavně kvůli zajímavé zpěvačce a kytaristce Lizzy Hale, ale jak čas ukazuje, jde o celý tým. Šesté album Everest se objevilo potom, co kapela hrála na Ozzyho závěrečném birminghamském koncertě. A my si jich Everest pustíme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Krátce před 10:45, ještě jedna doprava ode mě. D1, 22. kilometr směrem na Brno za sjezdem na Benešov se srazila dvě osobní auta. Počítejte s kolonou. No a na Praze východ v Křenicích v hlavní ulici se střetlo osobní auto s dodávkou. Projedete jedním pruhem.
0: Rádio Rock Zone.
2: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
4: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
5: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
6: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
5: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
7: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
8: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Polední 90. Vybíráme pro tebe největší rokový hity 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone.
11: Muzika na tělo.

0: Inu, v Hradci to nedopadlo, byť mělo. Já doufám, že tady pana Mamuta už konečně někdy uvidím a možná by se to mělo povíst ještě do konce letošního roku. Mladý Wolfgang van Halen by, myslím, měl dorazit buď na solo koncert, nebo v rámci prostě nějakého parťáctví ještě s někým. Jdu si to najít, každopádně tahle ta skvělá pecka patří Mamut Wolfgang van Halenovi. Zkrátka Mamutovi. A teď už piš to a to je jedno, co se tady teďka bude hrát.
1: Dobré, pravé, no tak já taky můžu jako odejít.
0: Tak jako můžeš,
1: já tady vůbec nemusím bejt.
0: Ne, tak jako nemusíš,
1: jsem tady teďka týden nebyl.
0: Ale tak nebyl a vidíš,
1: no, ty taky, ne.
0: Taky se toho moc nezměnilo. No. A nestalo. Ne, to samozřejmě beru zpět. Všichni na tebe čekáme.
1: Dobře, jdeme na všechno podstatné, co se děje.
0: No, to vidíte.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Betonová plastika u Barandáku se zřítila. Cesta vlakem mezi Prahou a Milovicemi je bezpečnější a za pád mostu v Janově soud potrestal 32 lidí. U Barandovského mostu se dnes sesunula část betonové plastiky. Dopadla na přilehlou cyklostezku. Událost se obešla bez zranění. Policie místo zajistila. Podle pražského magistrátu je most v místě pádu průjezdný. Na špatný technický stav díla akademického sochaře Josefa Klimeše se upozorňovalo už v minulosti. Kvůli degradaci litého betonu se připravuje vytvoření věrné repliky, která by měla původní plastiku nahradit. Cestování vlakem mezi Prahou a Milovicemi je rychlejší a bezpečnější. Správa železnic tam totiž dokončila instalaci evropského zabezpečovacího systému ETCS. Na více než 40 kilometrů dlouhé trati mezi metropolí a středočeským městem denně projede 200 vlaků. Moderní systém vyhodnocuje jízdu soupravy a při zjištění rizika a nereagování strojvedoucího automaticky zasáhne. Mluvčí správy železnic David Kabele dodává, že zabezpečovač má řadu dalších výhod.
3: Nasazení systému ETCS přinese výrazné zvýšení bezpečnosti železničního provozu. Vlaky také díky systému budou moct v části trati dosáhnout rychlosti 160 km za hodinu, což cestu o několik minut zkrátí.
1: Mezi Prahou a Milovicemi zatím můžou jezdit i vlaky bez zabezpečovače ETCS. Od prosince příštího roku ale trať přejde do výhradního provozu. Italský soud udělil vysoké tresty za zřícení mostu v Janově, při kterém před 8 lety zemřelo 43 lidí. Z více než 50 obžalovaných jich janovský soud uznal vinnými 32. Například z neumyslného zabití, neplnění služebních a zákonných povinností nebo ohrožení bezpečnosti silničního provozu. Bývalý šéf společnosti, která most spravovala, Giovanni Castellucci, dostal nejvyšší trest 12 let za mřížemi. Mezi odsouzenými jsou i další vysocí ex-manažeři.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Dražba relikvie fotbalového génia Pelého na rekord nedosáhla. Dres legendárního brazilského útočníka z vítězného finále mistrovství světa 1958 se v aukci prodal v přepočtu za 103 miliony korun. Jen jeden fotbalový dres se prodal dráž. Jednalo se o Maradonův, ve kterém skóroval boží rukou ve čtvrtfinále 86 a pomohl Argentině k postupu přes Anglii. Tento dres se před 4 lety vydražil v přepočtu za 218 milionů korun. Pelému bylo 17 let, když souboj o titul s domácím Švédskem dvěma brankami pomohl k výhře 5-2 a zisku trofeje. Dodnes je nejmladším střelcem v historii finále mistrovství světa. Kysáci pošlou do světa nové album. Oficiální vydají živák Senehejmu, kde vystoupili v roce 76, tedy v období legendární desky Destroyer. Na místě tehdy bylo úctyhodných více než 42 tisíc fanoušků.
0: Já to nechám, protože to milujem.
1: Nech to. A já jsem úmyslně zmínil, že tam bylo přes 42 tisíc fanoušků. Kontrolní otázka zní, kolik jich uslyšíme na tom živáku. Podle mě minimálně trojnásobek.
0: Krátce, teď jsem to chtěl říct, to je prostě takový magický číslo tady pro pana Gini Simonce. Takže krátce.
1: Pravidlo tří, ano.
0: Ano, pravidlo tří.
1: Dnes oblačno, polojasno, přechodně zataženo, přehánky, bouřky, hrozí, ne, že ne. Maxima kolem 30, hrozí, ne, že ne.
0: To mám s mojí kapelou úplně stejně. Taky vždycky odehrám koncert a říkám, no bylo tam 60.
1: No?
0: No, pravidlo tří prostě, ale.
1: No, jasně.
0: Taky daleko smutnější. Prosím pěkně, dveře, tedy Doors, Alanis Morissette a taky Chili Papričky.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Jedenáct, 20, poslední dostaveníčko tady s Lenkou. Leni, je to tvoje.
2: Čau, to mé hezké dopoledne. Ve Zlatokorunské ulici u křižovatky s Novodvorskou bourala dvě osobní auta. Na Praze východ v Křenicích hlavní ulici se střetlo osobní auto s dodávkou. Silný provoz je na Pražském okruhu v obou směrech před Ořechem a jede se pomalu na příjezdech do Blbské, od Novopatské i od Cínovecké. Z Global Assistance Lenka.
1: Leni, díky, my si dáme Davida Bowieho, mám pro vás taky Europe.
0: Radio Rock Zone.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro. Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 000 korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 000. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
6: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
7: Jurkofest, letní scéna, hudební minifestiválek v Jílovému Prahy. 18. července vystoupí Krajina Row, Jiří Maršiček Trio, Jan Spálený a 100 zvířat. Lístky v předprodeji na goout.net.
8: 90. k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne na rádiu Rock Zone.
0: Hit sezóny na rádiu.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Ano, tradičně krátce po půl dvanáctý omrkneme aktuální situaci počasí. Teď jsme na nějakých 27 stupních. Oblačno, dnešek bude oblačný, polojasný, přechodně zatažený. Počátku tedy někde přehánky nebo bouřky, zejména v západní polovině Čech, odpoledne a večer přehánky a bouřky, a to i silný, se vyskytnou na většině území. 28 až 32 stupňů na západě do 26, oproti tomu na jihovýchodě Moravy až 34 stupňů. V noci se to bude motat kolem 19 stupňů, no a sobota převážně oblačná, ojediněle během nepřechodně místy očekáváme přehánky nebo bouřky, a to zejména na horách, teploty 23 až 27. Jihovýchod Moravy opět o něco víc, kolem 30.
0: Radio Rock Zone. Pensylvánští Hellstorm patří ve vlně kapel, které se vynořily kolem roku 2016 mezi nejúspěšnější hardrockové kapely. Určitě to bylo zpočátku hlavně kvůli zajímavé zpěvačce a kytaristce Lizzy Hale, ale jak čas ukazuje, jde o celý tým. Šesté album Everest se objevilo potom, co kapela hrála na Ozzyho závěrečném birminghamském koncertě. A my si jich Everest pustíme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Krátce před 11:45 dáme si ještě jednu dopravu v téhle hodině a bude to o Praze. Kateřinská, Věčný ulici za křížením se Štěpánskou směrem k IP Pavlova. Dvě auta v sobě, kolona se tvoří od Karlova náměstí. V Horních Počernicích v Božanovské ulici se srazilo osobní auto s autobusem. Jeden pruh je úplně neprůjezdný, takže opatrně kolem. No a to by asi stačilo. Dáme si One Last Sky.
0: Radio Rock Zone.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
7: Už tam budem?
8: Nech toho!
7: Raději už tam budem?
8: Přestaň! Štěl mě vedro!
9: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
10: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
11: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
12: S Rockzonem na DABu i na pradědce vyhrabu.
13: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: další přeživší vám přejí dobrou chuť.
1: A dobrou pěť.
0: Ty jsi svodvik, viď? Já jsem třeba i na své rekreaci tohle prostě takhle psal. Já jsem vešel do světnice jídelního typu a říkám dobrou chuť a dobrou pěť. Občas se po mě někdo tak jako otočil, co to byl. A někteří mi odpověděli. Popřáli mi to samé, no. Prostě zvyk je košile. Vadíte Radio Rock Zone, samozřejmě nikde jinde vám takhle krásně nepopřejou a hlavně pravidelně, bez výjimky. A teď už teda ještě další věci k svačině.
1: I když jsme teď měli drobnou týdenní výjimku.
0: Je to tak, výluku. No, my jsme výluku.
1: Ano, ano. A Vizovice tam dneska pokračuje Masters of Rock, samozřejmě v areálu Likerky, kde taky jinde. A nebo ve vagónu v Praze večer hraje Pražský Vítěr. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Zapojení českých firm do obnovy Ukrajiny vázne. Odstřížení od Číny by vyšlo 500 milionů korun a Soundgarden vydají desku. Horko je nutné myslet na pitný režim a pracovní přestávky. Apeluje na to ve svém doporučení Státní zdravotní ústav. Podle výstrahy meteorologů tropické teploty dnes hrozí hlavně na jižní Moravě. Při práci venku je potřeba pokrývka hlavy. Vhodné je také použít opalovací krém. Doba bezpečnostních přestávek horku se prodlužuje spolu se vzrůstající tepelnou zátěží organismu. Podle mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánky Čechové je důležité i plánování.
3: Fyzicky náročné úkoly, práci na přímém nebo v horkých provozech, plánujte na ranní a večerní dobu. Využijte střídání pracovníků na nejvíce exponovaných místech. A pokud nelze při nejvyšších stupních meteorologických výstrah zajistit bezpečnost pracovníků, je potřeba práci přerušit, aby se předešlo zranění nebo náhlé příhodě.
1: Mezi nejohroženější profese ve vlnách horka patří pracovníci ve stavebnictví, v zemědělství nebo lesnictví. Z vnitřních profesí jde o těžký průmysl, sklářství, pekařství nebo gastronomii. Česko je pozadu. Naše země se podle Česko-ukrajinské obchodní a průmyslové komory dostatečně nepřipravuje na zapojení českých firm do obnovy Ukrajiny. Největší překážkou podle prezidentky komory Michaely Macharyk není nezájem podnikatelů, ale nedostatečná informovanost, financování a pojištění investic. Macharyk to řekla v rozhovoru s ČTK.
4: Je to obrovská příležitost samozřejmě pro státy celé Evropské unie jako nového biznesu. A proto by Česká republika neměla a firmy, které chtějí neměli by čekat na to, že válka skončí. Ono to nevypadá, že nějak jako brzo skončí. To je důležitý.
1: Ukrajina podle Macharyk potřebuje modernizovat vodohospodářskou infrastrukturu i energetický sektor. Zároveň nabízí kvalifikovanou pracovní sílu a prostor pro nové investice. Snaha Západu omezit závislost na Číně naráží na tvrdou realitu. Nová analýza poradenské společnosti Pardinon ukazuje, že pokud by se Spojené státy, Eurozóna a Británie chtěli do roku 2050 v kritických odvětvích obejít bez Číny, museli by navíc investovat v přepočtu více než 500 bilionů korun, tedy 500 milionů korun. Tolik by stálo vybudování výroby, výzkumu, softwaru, infrastruktury i nových dodavatelských řetězců, které dnes ve velké míře stojí právě na Číně. Pro Evropskou unii by to znamenalo výdaje téměř na úrovni zdvojnásobení současného unijního rozpočtu.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Krátce poté, co se jako nejstarší fotbalista zúčastnil letošního mundiálu, ukončil skotský brankář Craig Gordon kariéru. 43-letý golman se rozloučil ve videu na sociálních sítích svého klubu Heart of Midlothian. Mezitím chytal za Sunderland a Celtic. Nejstarším hráčem, jenž se na končícím mundiálu dostal na hřiště, byla 41-letá portugalská legenda Cristiano Ronaldo.

0: poslední album Soundgarden vyjde příští rok. Dílo bude obsahovat nahrávky zesnulého zpěváka Chrise Cornella, který nás opustil před 9 lety. Kytarista Kim Thayil nevyloučil možnost, že by skupina po vydání alba vyrazila na turné. Kdo bude stát za mikrofonem, ale neřekl. Dnes by mělo být oblačeno až polojasno, od západu místy přehánky nebo bouřky, maxima kolem 30.
1: Teď už 90. muzika, R.E.M., Nirvana nebo AC/DC právě teď.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 12:19, pojďme se podívat na dopravu. Na trase z Prahy na Tábor u Benešova se vytvořila 6-kilometrová kolona. S menším zdržením počítejte i v protisměru. D1, 18. kilometr ve směru do Brna, došlo k nehodě 3 osobních aut. Kolona se tvoří od 15. kilometru a narůstá. No a na Kroměřížsku v Hulíně v Záhlinické ulici došlo k havárii 2 aut a počítejte s omezením.
0: Radio Rock Zone.
2: Červencové vydání hudebního časopisu Headliner už najdete zdarma v apce i na webu. Budoucí česká hvězda B.A.K. v 15 má hlas, ze kterého vám spadne brada. Rozhovor z Rolling Stones a Tommy Tyre o budoucnosti Kiss i hejtech na Bena. Headliner.cz, hudební časopis, novinky, newsletter, podcasty. Pro všechny a zdarma.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším, Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová krkovice kilo a Lakrum máslo 250 gramů za 22,90 do 21. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vstaňte plný tiket a jste ve hře.
9: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
10: Náš výkup je teď totální hardcore.
11: Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
13: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rokových živáků non-stop. Nekonečný koncert na rádiu Rock Zone.
14: Když léto, tak jedině s rádiem Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 12.29. Nuže, v Ostravě v ulici 28. října před přemostěním D1 směrem na Porubu havarovala dvě auta, počítejte s omezením, projedete s opatrností. Na trase z Liberce na Turnov před omezením u Hodkovic nad Mohelkou se vytvořila zhruba 2-kilometrová kolona, počítejte se zdržením.
0: Radio Rock Zone.
2: Pensylvánští Hailstorm patří ve vlně kapel, které se vynořily kolem roku 2016 mezi nejúspěšnější hardrockové kapely. Určitě to bylo zpočátku hlavně kvůli zajímavé zpěvačce a kytaristce Lizzy Hale, ale jak čas ukazuje, jde o celý tým. Šesté album Everest se objevilo potom, co kapela hrála na Ozzyho závěrečném birminghamském koncertě. A my si jich Everest pustíme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: No jo, tak ještě jedna doprava, hle, to máme v kompletu, Pražský okruh, zase zde na Ořech na 20. kilometru směrem, kde jedna havarovala osobní auto s nákladním. Počítejte se zdržením, kolona se tvoří od cestu z D5-ky. No a na příjezdu do Prahy po dálnici D7 za odbočkou k letišti v Lipské ulici směrem od Chomutova došlo k nehodě, kolona má zatím 2 kilometry.
0: Radio Rock Zone. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
4: Jsme CH Vodní stavby, pražská firma s tradicí více než 30 let. Zaměřujeme se na výstavbu vodovodů, kanalizací a vodohospodářských staveb. Nabízíme stabilní zázemí, férový přístup, dostatek zakázek, 13. plat a další atraktivní benefity. Přidej se k nám a pracuj na stavbách, které mají smysl. CH Vodní stavby. Umíme dát vodě správný směr. Více na chvs.cz.
5: Jurkofest, letní scéna, hudební minifestiválek v Jílovému Prahy. 18. července vystoupí Krajina Ro, Jiří Maršiček Trio, Jan Spálený a 100 zvířat. Lístky v předprodeji na goout.net.
6: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 25,90 Pilsner Urquell půl litru a meloun vodní kilo za 9,90. Platí do 21. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
7: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255 700 707 nebo piš na hrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na Rádiu Rockzone.
0: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Necelý dvě minuty do 13. hodiny, hezký páteční odpoledne vám přeje Tomáš Frede, je tady se mnou taky Pišto, tedy po poledních 90. zase ryze aktuální informace. Zprávy.
1: Dobré, pravé, rané, poctivé, nefalšované, tradiční páteční odpoledne. Vidíš, jsou věci, co se prostě nezapomenou.
0: Ne, je to tak, plavání, jízda na kole a tohle.
1: To tak je. Kalnoso v Ostrava dneska pokračují. V Ostravě. Kde jinde? V Dolních Vítkovicích. A nebo v Brandeise nad Labem máte Exorcismophobia, Secret of Darkness, taky Shampoo Killer a Sledge Down a to v Saloon Baru. A my jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: V Česku udeří silné bouřky, koupání v přírodě v Česku je bezpečné a nová sezóna NHL začne koncem září. Česko čeká další vlna potenciálně nebezpečných bouřek. Podle Českého hydrometeorologického ústavu hrozí i velmi silné bouře doprovázené krupobytím, přívalovými srážkami a silnými poryvy větru. Meteorologové nevyloučili ani vznik supercel. Vydanou výstrahu budou průběžně zpřesňovat. Koupání v přírodě je v Česku zatím bez rizika. Naprostá většina ze sledovaných přehrad, rybníků a dalších nádrží je podle hygieniků ke koupání vhodná. Zákaz platí jen na dvou místech. Hygienici včera vydali zákaz koupání ve 100-hektarové nádrži Trnávka. Důvodem je velké množství sinic. Koupat se lidé nesmějí ani v rybníku Kachlička na Havlíčkobrodsku, kde zákaz platí už od června. V německé straně AfD se zalíbily motorky Simpson. Členové extremistické partaje začali kultovní stroje využívat pro svůj politický marketing. Netradiční způsob lákání voličů popisuje zpravodaj ČTK v Berlíně Jaromír Mrhál.
3: S mopedy se fotí, stroje nechávají tisknout na trička a volební plakáty a před volbami organizují na Simpsonech spanilé jízdy. Potomci původních židovských majitelů firmy proti tomu ostře protestují. Jejich zástupce Dennis Baum řekl, že rodina považuje jakékoliv spojení s AfD za odpudivé a za urážku příjmení Simpson.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Nový ročník NHL začne v Zámoří v úterý 29. září. Na programu bude během noci na středu 5 zápasů. Carolina vyvěsí ke stropu haly Lenovo Center plaketu připomínající triumf ve Stanley Cupu před utkáním proti hokejistům Floridy. Hned první hrací den tak ozdobí vzájemný souboj posledních dvou šampionů. Kysáci pošlou do světa nové album. Oficiálně vydají živák z Anaheimu, kde vystoupili v roce 76, tedy v období legendární desky Destroyer. Na místě tehdy bylo úctyhodných více než 42 tisíc fanoušků. Dnes čekejte nadále oblačno až polojasno, místy zataženo s přeháňkami nebo bouřkami, maxima kolem 30.
0: Děkujeme pěkně, krásný odpoledne, dáme si Fate No More, hudbu Prahu nebo taky Killers.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Jednu rychlou dopravu si dáme v téhle hodině. Dejte pozor, na Orlickou Ústecku v Semaníně bouralo osobně auto s traktorem, projíždí se jedním pruhem. No a D1, tak tam je lapálí, hele, 160. km ve směru do Brna, stojí porouchaný kamion, 34,5. km směrem na Brno, stojí porouchaný auto, 17. km směrem na Brno se srazila dvě osobní auta. Marata si stačí. Tak D1 zase výživnost. Mám pro vás Strokes.
0: Radio Rock Zone.
2: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu.

0: například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
1: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: S Rockzonem na DABu i na Řípce vyhrabu.
5: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
6: Hit sezóny na rádiu Rock.

0: rock, radio tune, radio rock zone, já využiju ty šance toho prostoru a jenom letmo připomenu, co, kde dneska, ono, hele, je pátek, jo, takže těch openerů bude velká spousta, velká hromada, my tady máme jenom tu klasiku, Masters of Rock určitě připomenu ve Vizovicích, v Ostravě Colors, všechno v plném proudu, Divočina bude v Brandýse nad Labem, Exorcist Phobia, Secret of Darkness, Shampoo Killer a další, v brněnském Met Tru, Lords of the Trident a taky Rosa Nocturna, Pražský vítěr ve vagonu tady v Praze. Jak říkám, těch menších festivalů bude určitě velká spousta, protože my jsme prostě festivalová velmoc, to víme. Dáme si Hellstorm.
1: Radio Rock Zone. Pensylvánští Hellstorm patří ve vlně kapel, které se vynořily kolem roku 2016 mezi nejúspěšnější hardrockové kapely. Určitě to bylo zpočátku hlavně kvůli zajímavé zpěvačce a kytaristce Lizzy Hale, ale jak čas ukazuje, jde o celý tým. Šesté album Everest se objevilo potom, co kapela hrála na Ozzyho závěrečném birminghamském koncertě. A my si jich Everest pustíme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Deep Purple na Radio Rock Zone, krátce před 1:45. Já se s vámi loučím, krásný zbytek dne, užijte si samozřejmě taky víkend, uslyšíme se zanedlouho po něm. Od 14 s vámi už Šimon Kalousek. Tak jo, do té doby čus.
1: Radio Rock Zone.
2: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
1: Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
5: Už tam budem?
6: Nech toho!
5: Později už tam budem?
6: Přestaň! Štěl mě vedro!
1: Pohodová cesta? To chce kuře.
5: Mňam.
1: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Štve tě, že tvoje sportovní auto nebo motorka nemá důstojný zvuk? Nechceš to ale přehánět a připadat si jako puberťák? Remus výfuky. Nemusíš se bát, vše je 100% legální. Montáž taky zajistíme a slibujeme, že Remus si užije i tvoje drahá polovička. Náš zvuk jen baví a nikdy neotravuje. Remus@výfuky.cz.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
9: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
10: S Rockzonem na DABu i na Lisou se vyhrabu.
11: Radio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Radio Rock Zone. Muzika na tělo. Radio Rock Zone.

0: Hust and Vidas a bostonská parta Dropkick Murphys na rádiu Rockzone nám tady dohrála pár vteřin před 14. hodinou. No tak jo, přátelé, v tuhle chvíli už se vám hlásí od mikrofonu tady ve studiu Šimon Kalousek, krásný páteční odpoledne všem. 17. červenec 2026, Martiny mají svátek, prosím vás, tak dámy, všechno krásný. Se mnou už ve studiu taktéž Anička, pojďme na první společný zprávy, ahoj.
1: Nazdár, je to tak, no a samozřejmě se mnou přicházejí taky nějaký ty tipy na to, kam můžete dneska vyrazit. Kdybyste se motali kolem Ostravy, tak už jste si určitě nemohli nevšimnout, že tam se koná momentálně festák Colors of Ostrava. Dneska tam vystoupí třeba Moby, na kterýho já bych se zašla velmi ráda, ale bohužel se tam nedostanu, takže pokud se tam chystáte, tak si to moc užijte a já doufám, že to bude super. No a kdybyste chtěli třeba někam zase o kus dál, tak třeba v Brně dneska v Metro Music Baru zahrajou Lords of the Trident, anebo také Rosa Nocturna. Je toho mnohem víc, tak mrkněte na naše stránky a na webu rockzone.cz v sekci Club Life, tam najdete nějaký další tipy, kam dneska vyrazit. No a nás čekají další zprávy, jak už zmiňoval Šimon, takže si dáme všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: V Národním parku Šumava hoří les, u Barandovského mostu spadla betonová plastika a masková raketa zrušila start. V Národním parku Šumava hoří les v těžce přístupném terénu, kde plameny zasáhly kořenový systém. Požár se podle hasičů sice dál nešíří, ale na místě hoří plocha 50 na 50 metrů. Cisterny se kvůli špatnému terénu nedostanou až k ohni, takže hasiči z okolních stanic museli natahovat hadice na dálku přes půl kilometru a navíc s velkým 100-metrovým převýšením. Na místě teď zasahuje několik jednotek profesionálů i dobrovolníků z okolí. U Barandovského mostu se na cyklostezku sesunula část známé betonové plastiky Rovnováha. Nikdo se přitom nezranil a policie hned místo zajistila, most je normálně průjezdný. Magistrát o mizerném stavu sochy, které se přezdívá Červ dobyvatel, věděl už a už delší dobu byla oplocená. Shodou okolností měli radní v pondělí schvalovat její řízenou demolici a výrobu věrné repliky, která původní dílo Josefa Klimeše z roku 90 nakonec nahradí. Videopádu skulptury je k vidění na serveru iDnes.cz. Obří raketa Starship od SpaceX v noci na dnešek zůstala na zemi. Systém totiž necelou sekundu před vzletem let přerušil. Motory se sice na moment zažehly, ale automatika je hned v zápětí vypnula. Podle šéfa firmy Elona Muska se nespustily všechny motory tak, jak měly. Technici teď musí dva motory Raptor vyměnit a další pokus o start 13. testovacího letu z texaské základny plánují na začátek příštího týdne.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Dražba relikvie fotbalového génia Pelého na rekord nedosáhla. Dres legendárního brazilského útočníka z vítězného finále mistrovství světa 1958 se v aukci prodal v přepočtu za 103 miliony korun. Jen jeden fotbalový dres se prodal dráž. Jednalo se o Maradonův, ve kterém skóroval boží rukou ve čtvrtfinále mistrovství světa 86 a pomohl Argentině k postupu přes Anglii. Tento dres se v roce 2022 vydražil v přepočtu za 218 milionů korun. Pelé mu bylo 17 let, když v souboji o titul s domácím Švédskem dvěma brankami pomohl k výhře 5-2 a zisku trofeje. Dodnes je nejmladším střelcem v historii finále mistrovství světa. Skotská indie popová skupina Snow Patrol představila nový single These Alarms. V něm jako host vystupuje australská popová hvězda Kylie Minogue. Pro obě strany jde o vůbec první společnou nahrávku, i když nápad na duet vznikl už před dvěma lety. Frontman kapely Gary Lightbody napsal píseň od začátku přímo pro Kylie a skladba měla původně pracovní název pojmenovaný po ní. Muzikanti sice nahráli už v roce 2024 pro své album, nakonec ale vydání odložili, protože bez jejího specifického hlasu nebyl prý výsledek kompletní. V noci bude oblačno až polujasno, přechodně až zataženo, místy přehánky nebo bouřky, zpočátku i silné, postupně srážky jen ojediněle. Nejnižší teploty 19 až 15, v 1000 metrech na horách kolem 14. Zítra bude převážovat o oblačno, ojediněle, během dne přechodně, místy očekáváme přehánky nebo bouřky, zejména na horách. Večer bude ubývat oblačnosti, nejvyšší teploty 23 až 27, na jeho východě Moravy až 30, v 1000 metrech na horách kolem 18.
0: Děkujeme pěkně, no a nabídka muziky po 14. hodině Foster People, Tři sestry, no a na úvod hodiny shodou okolností pán, který bude dneska vystupovat na Colors of Ostrava, tedy Moby a Lift Me Up.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Australská legenda AC/DC vzpomínka na 70. a klasika High Voltage právě teď na rádiu Rock Zone.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: 14.19, pojďme na silnice. Martina nám řekne, jak to vypadá v Praze. Ahoj.
2: Ahoj, Šimone, na pražském okruhu zase jezdím na Jinočany na 20. kilometru směrem k D1. Se v koloně srazilo osobní auto s nákladním. Kolona popojíždí od sjezdu na Zličín a sahá i na plzeňskou D5 na 5. kilometr. Na Praze 1 v Revoluční ulici u křižovatky s Klimenskou bourala dvě osobní auta.

0: nás čeká a předtím taky aktuální věc z nový desky Rolling Stones, která se jmenuje In the Stars.
1: Radio Rock Show.
2: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
5: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
6: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
7: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
8: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
9: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například Matony ochucenou nebo Matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
10: S Rockzonem na DABu i na Deštnou se vyhrabu.
11: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
12: Hit sezóny na Rádiu Rockzone.

Když léto, tak jedině s Rádiem Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Tak aktuálně v Česku oblačno, místy skoro zataženo, teploty v průměru kolem 27 stupňů. Noc na zítřek bude oblačná až polojasná, přechodně až zatažená, místy se můžou taky objevit přehánky nebo bouřky. Noční teploty 19 až 15, zítra tedy v sobotu bude převažovat oblačno, ojediněle během dne přechodně místy očekáváme přehánky nebo bouřky, a to zejména na horách. Nejvyšší denní teploty 23 až 27, na jižní Moravě až 30, no a v 1000 metrech na horách kolem 18. Čekají nás Europe, no a taky jejich krajani ze Švédska, Royal Republic, Dikinit.
2: Pensylvánští Hailstorm patří ve vlně kapel, které se vynořily kolem roku 2016 mezi nejúspěšnější hardrockové kapely. Určitě to bylo zpočátku hlavně kvůli zajímavé zpěvačce a kytaristce Lizzy Hale, ale jak čas ukazuje, jde o celý tým. Šesté album Everest se objevilo potom, co kapela hrála na Ozzyho závěrečném birminghamském koncertě. A my si jich Everest pustíme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak jo, než si tady dáme v 15 hodin s Aničkou další zprávy, tak ještě v téhle hodině jednou omrkneme situace na silnicích 14.40. Stále jsou problémy na pražském okruhu za sjezdem na Jinočany na 20. kilometru směrem k D1. Tam se v koloně srazilo osobní auto s nákladňákem a kolona popojíždí už od sjezdu na Zličín. Mezi Karlovými Vary a Nejtkem u Mezirolí bouraly dvě osobní auta, na místě je policie a projíždí se Kyvadlově. V České Lípě v Litoměřické ulici bouralo osobní auto s cyklistou. Celou věc už taky řeší policisti a projíždí se jedním pruhem. V Ostravě v Lidické ulici u křižovatky se Zengrovou dva osobáky v sobě, došlo tam zároveň k úniku provozních kapalin, počítejte s omezením provozu a pozor taky na výjezdu z Opavy směrem na Ostravu u kruhového objezdu, srazily se tam dvě osobní auta, počítejte s omezením provozu a se zdržením v koloně.
0: Radio Rock Zone.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
6: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
7: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
6: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
8: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
9: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
10: Slyším Tatart nákupy?
9: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
10: To je mazec.
9: Tatart, opravdový elektrospecialista.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
12: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
0: S Rock Zonem na DABu i na Boubínce vyhrabu.
13: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Rádio Rock Zone.
14: Muzika na tělo.

0: Green Day, Wake Me Up When September Ends, no tak do září ještě hodně času, protože dneska je 17. července, pátek, 14 hodin 59 minut. V tuhle chvíli vás opětovně zdraví z moderátorský židle Šimon Kalousek, krásný odpoledne, no a se mnou už taky Anička, pojďme na úvod hodiny na další zprávy, ahoj.
1: Ahoj, no a ještě než se klasicky vrhneme na další zprávy, tak já vám tady odpřednáším nějaký ty tipy na to, kam můžete dneska večer, respektive možná už i teď vyrazit. Ve Vizovicích stále probíhá Masters of Rock, tak tam myslím, že najdete spoustu kvalitní zábavy, nebo můžete vyrazit třeba na koncert do Brandýsa nad Labem do Saloon Baru, kde dneska zahrajou Exorcifobia, taky Secret of Darkness, Shampoo Killer a nebo taky Sledge Down. Víc toho najdete na našem webu nebo případně na sociálních sítích, tak tam mrkněte. No a my už pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Pražské služby dostaly pokutu kvůli zakázkám. Čtyřnásobný vrah Vacík je po smrti a nová sezóna NHL začne 5 zápasy 29. září. Pražské služby dostaly od antimonopolního úřadu pokutu 300 tisíc korun a to za to, že zadávali zakázky bez soutěže stavební firmě Japostav. Ta má navíc velmi blízko k řediteli městské společnosti Patriku Romanovi, kterému v minulosti pomáhala s nákupem apartmánu v Chorvatsku nebo s opravou vily. Podle úřadu šlo o jedno z nejzávažnějších porušení zákona, protože pražské služby takto bez výběrového řízení rozdaly zakázky za 1,40 milionů korun. Městská firma s pokutou nesouhlasí. Podala proti ní odpor a tvrdí, že zákon je v tomto bodě nejednoznačný. Bývalý policista Bohumír Vacík, který si odpikával do životí za čtyřnásobnou vraždu z 90. let, zemřel ve vězení. Smrt jednoho z nejznámějších českých doživotně odsouzených vězňů potvrdil mluvčí plzeňského soudu. Vězeňská služba ale detaily a příčinu úmrtí odmítla komentovat. Vacík seděl za mřížemi od roku 1996 za chladnokrevnou popravu vrátného a tříčlenné vietnamské rodiny, včetně šestiletého dítěte a těhotné ženy. Činem se tak chtěl zbavit svých dluhů. Soudy ho tehdy označily za nevyléčitelného psychopata bez šance na nápravu. Naposledy si trest odpikával v pražské pankrácké věznici. Slovensko jedná o dlouhodobých dodávkách plynu z Azerbajdžánu. V nabídce je až 1,2 miliardy krychlových metrů ročně. Po říjnu 2027 by tak zcela nahradil ruský plyn.
3: Azerbajdžán ponúka 5 až 10 ročné kontrakty na dodávky zemného plynu. Krajina pri Kaspickom mori v súčasnosti polovicu svojej suroviny spotrebuje a tú druhú vyváža. Na investície do rozšírenia ťažby potrebuje dlhodobejšie kontrakty a Slovensko má záujem k takejto dohode pristúpiť, keďže azerbajdžanský trh je štandard s dobrou platobnou morálkou a s jeho plynom by nemali problém pri tranzite ani Ukrajina či Rusko. Jozef Bálko, Slovensko.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Nový ročník NHL začne v Zámoří v úterý 29. září. Na programu bude během noci na středu středoevropského času 5 zápasů. Karolína vyvěsí ke stropu haly Lenovo Center plaketu připomínající triumf ve Stanley Cupu před utkáním proti hokejistům z Floridy. Hned první hrací den tak ozdobí vzájemný souboj posledních dvou šampionů. Milují ho za to, že odmítá stárnout. Mick Jagger teď ale odzbrojil svou upřímností, když řekl, že ho lidi sice obdivují, ale on tedy nevidí právě na stárnutí absolutně nic pozitivního. Frontman Rolling Stones, který na konci července oslaví své 83. narozeniny, v rozhovoru pro New York Times dokonce řekl, že ona moudrost, která by měla s věkem přijít, se konkrétně u něj nedostavila. Naopak. Jagger prohlásil, že na všechnu svou moudrost už spíše zapomněl. Prý z něj možná občas nějaká perla vypadne, ale co na tom, když si to nepamatuje. Dneska v noci bude oblačno až polujasno, přechodně až zataženo, místy přehánky nebo bouřky zpočátku silné a postupně srážky jen ojediněle. Nejnižší teploty 19 až 15 v tisíci metrech na horách kolem 14. Zítra přes den bude převažovat oblačno, ojediněle během dne přechodně místy očekáváme přehánky nebo bouřky, zejména na horách. Večer bude ubývat oblačnosti, nejvyšší teploty 23 až 27, na jeho východě Moravy až 30 a v tisíci metrech na horách kolem 18.
0: Děkujeme pěkně, po 15. hodině nás tady z muziky čeká Slash s Milesem Kennedym, dáme si taky Scorpions, no na úvod hodiny s finskou bandu Lordi s jejich klasikou Hard Rock Hallelujah, tak ještě jednou krásný odpoledne.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Vltava z Global Assistance.
1: Pojďme to omrknout, 15.21 a začneme tady v Praze. Martino, jak to vidíš, ahoj.
2: Ahoj Šimone, v Dobřížské ulici před Zlíchovským tunelem směrem k Barandáku bouralo osobní auto s autobusem. Po nehodě je blokovaný prostřední pruh a kolona se tvoří od Mrázovky. V Povltavské ulici za odbočením do ulice k Meteoru směrem k tunelu Blanka havarovalo osobní auto s motorkářem. Průjezd je omezený, zdržení je zatím kolem 5 minut. A na Pražském okruhu na 20. kilometru směrem k D1 překáží nehoda osobního auta s nákladním. Kolona je až na D5 Krudné. Z Global Assistance Martina.
1: Martino, díky. Bohužel dost komplikací je i mimo Prahu. Pozor na příjezdu do Benešova na úrovni čerpací stanice směrem od Vlašimi. Tam zasahují záchranáři a policie. U nehody 3 osobních aut počítejte s omezením provozu. Na dálnici D1 na 208. kilometru směrem od Vyškova na Brno havarovaly 2 osobní auta. Jeden pruh je neprůjezdný. Zdržení je tam zatím nárazový. V Mladý Boleslavě v Jelemnického ulici bouralo osobní auto s nákladňákem. Na Kutnohorsku na výjezdu z Kaňku před odbočkou na hlavní tak na Kolín se srazily 2 osobní auta. Čekejte tam silný provoz a menší zdržení. Na trase Plzeň Písek u Životic 3 osobáky v sobě blokují jeden jízdní pruh, kolona se tam zatím netvoří. A na Strakonicku ve Vodňanech v ulici doktora Hajného havarovaly 2 osobní auta, místo je s opatrností průjezdný jedním pruhem. Pojďme dát Red Hot Chili Peppers a pojďme dát taky novinku od Vypsaný Fixy, bylo to jistý.
3: Radio Rock Zone.
4: Červencové vydání hudebního časopisu Headliner už najdete zdarma v apce i na webu. Budoucí česká hvězda B.A.K. v 15 má hlas, ze kterého vám spadne brada. Rozhovor z Rolling Stones a Tommy Tyre o budoucnosti Kiss i hejtech na Bena. Headliner.cz, hudební časopis, novinky, newsletter, podcasty. Pro všechny a zdarma.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
6: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Štve tě, že tvoje sportovní auto nebo motorka nemá důstojný zvuk? Nechceš to ale přehánět a připadat si jako puberťák? Remus výfuky. Nemusíš se bát, vše je 100% legální. Montáž taky zajistíme a slibujeme, že Remus si užije i tvoje drahá polovička. Náš zvuk jen baví a nikdy neotravuje. Remus@výfuky.cz.
8: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
9: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
10: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 000 korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 000. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
11: Kufr zbalenej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
12: Hit sezóny na rádiu.

0: Nirvana je totální klasika Smells Like Teen Spirit, ovšem v živém provedení, takže to berte jako pozvánku na dnešní hodinu tady na Rádiu Rockzone mezi 18. a 19., kdy si u mýho kolegy Franka dáte celou hodinku výběru z těch nejlepších rockových živáků, tedy náš pravidelný pořad Nekonečný koncert.
1: Rádio Rockzone, kam dnes naživo.
0: No a pojďme se rovnou podívat i na dnešní koncerty. Dneska pokračují dva velký festivaly tady v Česku. Samozřejmě v Ostravě Colors Ostrava 2026 v areálu Dolních Vítkovic. Spousta muziky na programu, já bych vypíchl samozřejmě legendárního Mobyho ze Států, nebo taky britskou hudebnici Paris Palomu, ale je to opravdu víc, tak když tak mrkněte na stránky. Akce ve Vizovicích pak pokračuje festival Masters of Rock 2026 v areálu tamní Likérky. Dneska jsem koukal, že tam zahrajou třeba rakouský Visions of Atlantis, taky finský Derasmus, švédský In Flames, no a určitě i něco dalšího bude k poslechu a k vidění. Co se týče menších akcí, tak tady v Praze ve vagonu Pražský vítěr, v Brně v Metro Music Baru americká kapela Lords of the Trident předskočí česká Roza Nocturna a v Brandýse nad Labem tady ve středních Čechách v tamním Saloon Baru Exorcist Phobia, Secret of Darkness, Shampoo Killer a Sledgedown. Kompletní seznam všech hudebních akcí najdete každý den aktualizovaný taky na našem webu rockzone.cz v sekci Club Life a nebo ho najdete i na našich sociálních sítích, tedy Rockzone, Facebooku, Instagramu nebo TikToku. Ozzy Osbourne a taky U2 a jejich Song of the Future už za chvíli.
2: Pensylvánští Hailstorm patří ve vlně kapel, které se vynořily kolem roku 2016 mezi nejúspěšnější hardrockové kapely. Určitě to bylo zpočátku hlavně kvůli zajímavé zpěvačce a kytaristce Lizzy Hale, ale jak čas ukazuje, jde o celý tým. Šesté album Everest se objevilo potom, co kapela hrála na Ozzyho závěrečném birminghamském koncertě. A my si jich Everest pustíme večer v 11 na rádiu Rockzone.

která nestárne. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 15.47, než si tady dáme ve čtyři s Aničkou další zprávy. Martina nám poví, jak to vypadá v Praze. Ahoj.
2: Ahoj Šimone, v Dobříšské ulici před Líchovským tunelem směrem k Barandovskému mostu překáží nehoda osobního auta s autobusem. Blokovaný je tam prostřední pruh. Počítejte s kolonou. V Povltavské ulici na Praze 8 za odbočením do ulice k Meteoru směrem k tunelu bouralo osobní auto s motorkářem. Provoz je tam omezený. Na Pražském okruhu na 20. kilometru směrem k D1 v koloně bouralo osobní auto s nákladním. Kolona je od 5. kilometru plzeňské D5. Kvůli omezení u letiště se zdržíte na příjezdu do Prahy po D7 od Chomutova. Další zdržení vás čeká na jižní spojce před Barandovským mostem od Krče. Zdržíte se i před Lanovým mostem směrem na Černý most a kolona popojíždí také na Štěrboholské spojce ve směru na jižní spojku. Z Global Assistance Martina.
1: No jo, Martino, je teda toho hodně a bohužel jsou komplikace i mimo hlavní město, kousek za Prahou, konkrétně v Dobřichovicích ve Všenorské ulici bourali 3 osobní auta, na místě zasahou záchranáři, počítejte s možnými komplikacemi. Na Českobudějovicku v Hrdějovicích v Modřínové ulici bourali 2 osobní auta, s opatrností tam projedete. Na Plzeňsku v Přešticích v Husově ulici havarovalo osobní auto s motorkou, projíždějte tam opatrně a pozor taky na příjezdu do Kunovic, Uherského Hradiště bourali tam hnedka 4 osobní auta, počítejte s kratší kolonou.
0: Radio Rock Zone.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
4: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
6: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
5: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
7: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
8: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 25,90 Pilsner Urquell půl litru a meloun vodní kilo za 9,90. Platí do 21. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
9: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
10: S Rockzonem na DABu i na Praděce vyhrabu.
11: Radio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Radio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Vzpomínka na starý dobrý 90, kapela Oasis a Whatever na rádiu Rockzone. Tak, máme hezky přesně 16.00, to je ta chvíle, kdy se vám od mikrofonu opětovně hlásí Šimon Kalousek pohodový páteční odpoledne. No a se mnou ve studiu už taky Anička, pojďme si dát další rychlej přehled zpráv, ahoj.
1: Ahoj, no a já rovnou skočím tady na Masters of Rock ve Vizovicích, což je akce, kterou vám můžu doporučit, kam dneska můžete vyrazit, pokud jste třeba nebyli už včera. Kdybyste dneska chtěli vidět, co tam zazní, tak jsou to například Visions of Atlantis a nebo The Rasmus a nebo taky kapela In Flames. No a kdybyste třeba zrovna byli z Prahy do Vizovice nechystali, tak můžete zajít do starého dobrého vagónu, kde dneska zahraje kapela s lehce nechutným názvem Pražský vítěr. Tak i na ně můžete samozřejmě zajít. A my už si pojďme dát všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Praha 1 chce větší páky proti Airbnb, stát naposledy reguluje ceny pohonných hmot a Floridu trápí aligátoři. Centrální část Prahy chce zatočit s Airbnb. Praha 1 požaduje, aby chystaná novela zákona o cestovním ruchu dala obcím silné nástroje na kontrolu a omezení krátkodobých pronájmů. Radnice chce mít možnost snadno dohledat majitele bytů, kontrolovat kolaudace a hlídat placení poplatků. Opírá se přitom i o loňské místní referendum, kde omezení podpořilo přes 72% lidí. Ideální inspirací je podle Prahy chorvatský model, kde ubytovací platformy nesmí vůbec nabízet byty bez speciálního vládního ID čísla. Městská část zároveň žádá změnu zákona o místních poplatcích, která by obcím umožnila zvýšit poplatek za pobyt ze současných 50 korun až na 200 korun za noc. Ceny benzínu i nafty o víkendu stoupnou pod vládními stropy. Od pondělí už stát paliva regulovat nebude. Benzín může ode dneška zdražit o 57 haléřů na maximálních 43 korun a 41 haléřů. Nafta pak skoro o korunu na 42,13 setin. Ministryně financí Alena Schillerová potvrdila, že mimořádné opatření končí a ceny se vrací čistě k tržnímu mechanismu. Analytici ale varují, že příští týden paliva kvůli konci regulace a návratu plné spotřební daně u nafty dál skokově podraží. Americkou Floridou hýbe vlna strachu z agresivních aligátorů. Série útoků z posledních týdnů si tam už vyžádala jednu oběť a vážná zranění. Úřady i biologové teď před divokými plazy v horkých letních měsících důrazně varují.
3: Hlavní příčinou zvýšené aktivity zvířat je letní horko. U plazu zrychluje metabolismus, nutí je intenzivně hledat potravu. K tragickému incidentu došlo v lesní rezervaci u Orlanda. Obří aligátor tam usmrtil 31-letou ženu. Šla se s přítelem schladit do řeky. O pár dní později zaútočil jiný plas na 71-letého seniora, který rybařil za svým domem. Situace zhoršila videa na sociálních sítích. Turisté v kajacích tam divoké aligátory hladí, což je zakázané a nebezpečné. Ze Spojených států Hedvika Miller.
2: Fotbalové mistrovství světa na rádiu Rockzone.
1: V neděli nás čeká finále mezi Španělskem a Argentínou. Vrcholí tak 23. mistrovství světa ve fotbale. Španělsko by čekal druhý triumf v historii po 16 letech. Pro Argentínu by se celkově mohlo jednat o čtvrté vítězství. Oba finalisté na turnaji ještě neprohráli. Hrát se začne ve 21 hodin. Španělé mají s jedním inkasovaným gólem nejlepší obranu na turnaji a pro bookmakery jsou mírným favoritem. Ale Argentína opět spoléhá na svého kapitána Messiho, který je osminásobným držitelem zlatého míče a během turnaje skóroval na 5 ze 7 zápasů. Poprvé se ve finále uskuteční poločasová show po vzoru Super Bowlu, která by mohla protáhnout přestávku až na půl hodiny. Do kina můžete zaskočit na rodinný snímek Po večerce. Film režiséra Dana Pánka vás vezme na autentickou jízdu plnou ohně, prvních lásek a nezapomenutelných nočních dobrodružství. Pokračuje Saša Ptáčková.
4: Manažér Kráťa přebírá chátrající dětský tábor plný chaosu.
5: Já jsem pro letošek váš novej hlavní vedoucí, místo táty.
6: Nebude nějaký kravaťák z Prahy říkat, co mám nebo nemám dělat.
4: Situaci navíc zkomplikuje příjezd jeho dávné lásky Anešky v roli přísné hygieničky a jejího partnera Kráťa. Starého rivala.
5: Ty jsi na mě po těch 20 letech prostě pořád naštvaná, co?
7: Nerozumím.
5: Jsem byl prostě mladý a blbej.
7: Byl zde byl.
4: Ten má z pozemky dravé plány, což rozpoutá boj o záchranu letních vzpomínek.
1: Dneska v noci bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, místy přehánky nebo bouřky, zpočátku i silné, postupně srážky jen ojediněle. Nejnižší teploty 19 až 15, v tisíci metrech na horách kolem 14. Zítra přes den bude oblačno, ojediněle během dne přechodně místy očekáváme přehánky nebo bouřky, zejména na horách. Večer bude ubývat oblačnost, nejvyšší teploty 23 až 27, na jihovýchodě Moravy až 30 a v tisíci metrech na horách kolem 18.
0: Tak to byly zprávy v podání Aničky, a za ně děkuju. Po 16. hodině si tady zahrajeme Shinedown, taky Luci, a na úvod hodiny Rammsteiny a jejich pecku Kainelus.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Martina.
1: Martino, díky. Na dálnici D8 před sjezdem na Roudnici nad Labem na 29. kilometru směrem od Prahy blokuje provoz dopravní nehoda, ke který nemám bližší informace, kromě toho, že kolona tam má aktuálně přes 2 kilometry. Na Českobudějovicku na příjezdu do Žofiny Huti směrem od Hořejší chalup havarovalo osobní auto s autobusem. Čekejte tam omezení provozu. V Prachaticích na Kruháči v Krumlovské ulici došlo ke srážce dvou osobních aut. Místo je průjezdný s omezením. Zdržíte se kolem 5 minut. A pozor taky na Brněnsku na výjezdu z Ivančic směrem na Oslavany. Tam vyšetřuje policie havárii osobního auta do plotu. Čekejte omezení provozu. Čeká nás Moby, který zrovna shodou okolností dneska večer vystoupí na festivalu Colors of Ostrava. No a předtím zazní taky novinka od kapely Marmouzec Cutback.
2: Radio Rock Zone.
3: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
5: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rokových živáků non-stop. Nekonečný koncert na Rádiu Rock Zone.
12: Hit sezóny na Rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Na většině území Česka aktuálně polojasno a teploty kolem 27. V noci na zítřek můžeme čekat oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, místy přehánky nebo bouřky. Noční teploty 19 až 15 stupňů. Zítra tedy v sobotu bude převažovat oblačno, ojediněle se během dne přechodně objeví přehánky nebo bouřky, a to zejména na horách. K večeru pak zase bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 23 až 27, na jižní Moravě až 30, v 1000 metrech na horách pak kolem 18. Pojďme dát kysáky a pojďme dát také italskou bandu Måneskin, Supermodel.
2: Pensylvánští Hailstorm patří ve vlně kapel, které se vynořily kolem roku 2016 mezi nejúspěšnější hardrockové kapely. Určitě to bylo zpočátku hlavně kvůli zajímavé zpěvačce a kytaristce Lizzy Hale, ale jak čas ukazuje, jde o celý tým. A šesté album Everest se objevilo potom, co kapela hrála na Ozzyho závěrečném birminghamském koncertě. A my si jich Everest pustíme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak za necelých 20 minut úderem 17. hodiny další zprávy s Aničkou. Teď ještě jeden rychlej pohled na dopravu 16.42. Martina nám řekne, jak to aktuálně vypadá v Praze. Ahoj.
2: Ahoj Šimone, v Malšické ulici u křižovatky s ulicí na Vackově ve směru do centra bourala dvě osobní auta. Připravte se tam na zdržení v koloně. V Kamícké ulici u křižovatky se sídlištní srazilo auto cyklistů, provoz je tam částečně blokovaný. V Uhříněvsi v Kutnohorské ulici směrem do centra se střetlo osobní auto s nákladním a na Praze západ za Zbuzany směrem do Chýnic bourala dvě osobní auta. Nehodu tam šetří policie, projede taky Vadlově. Z Global Assistance Martina.
1: Martino, děkuju. Prahu ještě doplním. Pozor, v ulici na Strži u křižovatky s ulicí v Podzámčí došlo tam k páru cestujícího v autobuse. Projíždějte se zvýšenou opatrností. Na Žďársku na příjezdu do újezdu směrem z Poděšína bouralo nákladní auto s autobusem. Na Vsetínsku na příjezdu do Velký Karlovec směrem z Leskové zasahou záchranáři u nehody osobního auta s cyklistou. A pozor taky na Vyškovsku při průjezdu Rousínovem v ulici Rudé armády u křižovatky s nádražní. Tam havarovalo osobní auto mimo vozovku. Na místě jsou záchranáři a policie usměrňuje dopravu.
0: Radio Rock Zone.
3: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
4: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když vaše dovolená začíná už v oblacích. Lenko, jakou výjimečnou pozvánku pro nás máš?
5: Dneska vám představím Blue Class, jiný koncept cestování připravený exkluzivně pro naše klienty. Aby cesta rychleji ubíhala, dostanou nejmenší cestující omalovánky. Pro dospělé je připravené zajímavé čtení. Během letu můžete s posádkou oslavit svůj výjimečný den. Pro všechny máme narozeninový dárek a novomanželům nabídneme láhev sektu. Pro každého je připravená lahodná čokoláda s příchutí slaného karamelu, která vás naladí na chvíle u moře. V menu nad mraky je pak možnost zakoupit si lahodné občerstvení. Díky online odbavení si navíc ušetříte čekání na letišti. Na dovolenou z Blue Class se můžete vypravit do prosluněného Egypta, Tuniska, Bulharska, Řecka a Albánie.
4: Blue! Zájezdy s lety Blue Class hledejte na bluestyle.cz.
6: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vyváž? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
10: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
12: Už tam budem?
13: Nech toho.
12: Později už tam budem.
13: Přestaň. Štěl mě vedro.
14: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
15: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
16: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255-700-707 nebo piš na hrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na Rádiu Rockzone.
0: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Bones for the Cross, tak se přesně jmenuje pecka od kanadské kapely Nickelback, která nás hudebně doprovodila tady na rádiu Rockzone k 16. hodině a 59. minutě. Tuhle chvíli vás od mikrofonu opětovně zdraví Šimon Kalousek, pohodový páteční odpoledne, před náma poslední společná hodinka pro dnešní den, tak ji pojďme zahájit zprávama, je tady Anička se mnou, ahoj.
1: Ahoj, je to přesně tak. No a já jsem se zároveň taky vzpomněla, že dneska mají svátek Martiny. Takže přejeme všechny nejlepší Martinám, což se týká vlastně i naší Martiny z Globálu. Tak i tý samozřejmě přejeme všechno nejlepší. No a kdybyste dneska měli nějakou tu Martinu, který byste chtěli popřát a někde to s ní třeba oslavit, tak můžete vyrazit třeba do Brna, do Metro Music Baru, kde dneska zahrajou americký Lords of the Trident a s nima taky jako support Rosa Nocturna. A nebo můžete zajít třeba do Brandýsa nad Labem, kde dneska v Saloon Baru zahrajou Exorcifobia, taky Secret of Darkness, Shampoo Killer, anebo taky Sledge Down. Víc toho najdete na našem webu a taky na našich sociálních sítích. No a teď už si pojďme dát všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Otrava oxidem v Olomouci má jednu oběť. Na Ústecku zadrželi prodejce drog a Volkswagen hrozí masivním propouštěním. Hromadná otrava oxidem uhelnatým v bývalém olomouckém pivovaru z konce června má jednu oběť. Jeden ze sedmi přiotrávených dělníků v nemocnici zemřel a případ proto převzali krajští kriminalisté. Neštěstí se stalo v Holici při bouracích pracích, kdy dělníci v uzavřené místnosti pustili proudové čerpadlo, ze kterého začal jedovatý plyn unikat. Dva muži tehdy na místě upadli do bezvědomí a když se jim ostatní snažili pomoct, začali kolabovat taky. Policie kvůli probíhajícímu vyšetřování zatím neupřesnila, z jakého trestného činu viníky podezřívá. Ústečtí celníci zadrželi dva lidi. Při domovních prohlídkách u nich našli téměř 10 kilogramů drog a přes milion korun v hotovosti. Mezi zajištěnými látkami byl pervitin, heroin a kokain a o přesné hmotnosti necelých 10 kil. Celní zpráva k úspěšnému zásahu sekce pátrání a dohledu zveřejnila pouze fotografie sáčků s drogami a desítek 100-eurových bankovek. Bližší podrobnosti včetně místa zadržení ale kvůli probíhajícímu vyšetřování zatím odmítá upřesnit. V koncernu Volkswagen hrozí v příštích letech obří propouštění. To může zasáhnout až 140 tisíc zaměstnanců. S odkazem na závodní radu o tom píše agentura Reuters. Původní odhady přitom mluvily o 100 tisících lidí. Kvůli hrozbě úplného zavření některých německých fabrik, jako je Emden nebo Zwickau, se už v srpnu chystají velké schůzky šéfa koncernu Olivera Blumeho s pracovníky. Celý automobilový gigant, pod který spadá i naše Škoda Auto, přitom zaměstnává přes 660 tisíc lidí.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Pražská Slavia se pojistila své defenzivní opory a prodloužila smlouvy s obránci Davidem Zimou a Tomášem Vlčkem až do června 2030. Reprezentační stoper Zima, který má v dresu úřadujících českých šampionů na kontě už 4 ligové tituly, se do Edenu vrátil po angažmá v italském Turíně. Vedení klubu se rozhodlo oba klíčové zadáky podepsat na stejně dlouhé 4leté období a o nově uzavřených kontraktech dnes oficiálně informovalo na svém webu. Nadace All Within My Hands, kterou založili členové Metallica, darovala 100 000 dolarů na pomoc obětem ničivých zemětřesení ve Venezuele. Peníze poslouží k nákupu léků, zdravotnického materiálu, hygienických potřeb a také na podporu záchranných týmů v terénu. Venezuelu v červnu zasáhly dva silné otřesy, po kterých následovaly stovky dotřesů, přičemž katastrofa si vyžádala přes 2000 obětí a miliony lidí odřízla od vody a elektřiny. Dneska v noci bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, místy přehánky nebo bouřky, zpočátku i silné, postupně srážky jen ojediněle. Nejnižší teploty 19 až 15, v tisíci metrech na horách kolem 14. V sobotu bude převažovat oblačno, ojediněle, během dne přechodně místy očekáváme přehánky nebo bouřky, zejména na horách. Večer bude ubývat oblačnosti, nejvyšší teploty 23 až 27, na jihovýchodě Moravy až 30 a v tisíci metrech na horách kolem 18.
0: Tak jo, děkujeme pěkně, po 17. hodině nás tady z muziky čekají Black Veil Brides, taky Soundgarden, no a na úvod hodiny něco z Finska, Nightwish a Amarant.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Kapela Queen, rok 1986, album Kind of Magic a na něm je tato hitovka Friends Will Be Friends, která teď doznívá na rádiu Rockzone.
1: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
0: Tak pojďme znovu na dopravu 17.21. Martina nám řekne, jak to jede v Praze, ahoj.
2: Ahoj Šimone, na Pražském okruhu na 28. kilometru směrem k D1 u sjezdu na Evropskou likvidují hasiči požár.

0: Ano, Gbelskou, z Global Assistance, Martina.
1: Martino, děkuju, no to je teda slušný peklo v Praze, každopádně pozor také aktuálně na obchvatu Kutný Hory směrem do Čáslavy, tam bouraly dvě nákladní auta, doprava tam zpomaluje. Na trase z Poděbrad na Prahu na výjezdu ze Sadský se srazilo osobní auto s motorkou, na místě záchranáři a policie. Kolony se tam zatím netvořej. V Karlových Varech pozor v Nerudově ulici, dva osobáky v sobě, místo je s opatrností průjezdní jedním pruhem a na trase z Plzně do Domažlic na příjezdu do Stodu narazila dodávka do sloupku, nehodu ušetří policie, počítejte s menším zdržením. Za chvíli Guns N' Roses, ale ještě předtím novinka od Foo Fighters Window.
2: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
5: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
6: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
8: A s kódem KSC Leto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
7: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
8: Tak využijte kód KFC Leto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
7: Více informací v restauracích KFC.
9: Jsme CH Vodní stavby. Pražská firma s tradicí více než 30 let. Zaměřujeme se na výstavbu vodovodů, kanalizací a vodohospodářských staveb. Nabízí stabilní zázemí, férový přístup, dostatek zakázek, 13. plat a další atraktivní benefity. Přidej se k nám a pracuj na stavbách, které mají smysl. CH Vodní stavby. Umíme dát vodě správný směr. Více na chvs.cz.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
11: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
12: S Rockzonem na DABu i na Řípce vyhrabu.
13: Radio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
14: Hit sezóny na rádiu Rockzone.

0: Tak tohle byla pozvánka na 18. hodinu, což už je vlastně za chvíli Linkin Park a živák Breaking the Habit. No a o těch 18 hodin samozřejmě celá hodinka živáku v kuse, tedy náš pravidelný pořad Nekonečný koncert, který si dáte s Frankem. Ode mě ještě legendární Janis Joplin a předtím taky něco současnějšího, švédská parta Ghost a Call Me Little Sunshine.
1: Pensylvánští Hailstorm patří ve vlně kapel, které se vynořily kolem roku 2016 mezi nejúspěšnější hardrockové kapely. Určitě to bylo zpočátku hlavně kvůli zajímavé zpěvačce a kytaristce Lizzy Hale, ale jak čas ukazuje, jde o celý tým. Šesté album Everest se objevilo potom, co kapela hrála na Ozzyho závěrečném birminghamském koncertě. A my si jich Everest pustíme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Rozloučíme se pohledem na silnice 17.48. Martino, jak to teď jede v Praze? Ahoj.
2: Ahoj Šimone, na Pražském okruhu na 28. kilometru směrem k D1 u sjezdu na Evropskou hasiči likvidují následky požáru vozidla. Kolona má zhruba 4 kilometry. Další kolona je mezi sjezdem z Plzeňské dálnice a Ořechem. Zdržíte se také na Strakonické ulici ve směru z centra na úrovni Velké Chuchle a potom od Lahovic až k Lipencům. Další kolona je za Baněmi. Další zdržení vás čeká na jižní spojce před Barandovským mostem od Krče, v protisměru je kolona před Lanovým mostem od Záběhlic. Zdržíte se i na Štěrboholské spojce ve směru na jižní spojku. Popojíždí se také na Cínovecké ulici ve směru na Kbelskou a před Kbelskou je kolona i v protisměru na Novopatské zhruba od Satalic. Z Global Assistance Martina.
1: Martino, děkuju. Pozor aktuálně taky na obchvatu Kolína za odbočkou na Polepy směrem na Kutnou horu. Tam se srazily dvě osobní auta. Počítejte s omezením provozu a nárazovým zdržením. Na příjezdu do Litomyšle u odbočky na Tržek směrem od Vysokého Mýta blokuje provoz dopravní nehoda. Projíždí se tam Kyvadlově. Kolona má zhruba 4 kilometry, v opačném směru pak kilometry 2. A pozor taky v Brně v Portgesově ulici směrem centra na Svitavy. Havarovalo tam osobní auto, došlo ke zranění. Blokovaný je jeden jízdní pruh, provoz ale zatím plynulej. No tak jo, přátelé, ode mě je to pro dnešek všechno. O čestě už s váma Frank, se kterým si naposledy před víkendem dáte naše pravidelné pořady Nekonečný koncert a hrajeme na přání. Takže já vám popřeju nejen krásný zbytek pátku, ale krásný nadcházející víkend. No a my si to spolu dáme zase v pondělí, tentokrát už od pravýho poledne. Do té doby čus.
0: Radio Rock Zone.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším, Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
8: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
9: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
10: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová krkovice kilo a Lakrum máslo 250 gramů za 22,90 do 21. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
11: Štve tě, že tvoje sportovní auto nebo motorka nemá důstojný zvuk? Nechceš to ale přehánět a připadat si jako puberťák? Remus výfuky. Nemusíš se bát, vše je 100% legální. Montáž taky zajistíme a slibujeme, že Remus si užije i tvoje drahá polovička. Náš zvuk jen baví a nikdy neotravuje. Remus.výfuky.cz.
12: S Rockzonem na DABu i na Lisou se vyhrabu.
13: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Krásný, dobrý a fašovaný páteční podvečer, přátelé od Mikráku. Už se vám hlásí Frank a vy samozřejmě stále posloucháte, anebo jste právě naladili Radio Rock Zone. A nejsem tady sám, je to se mnou i druhá do vaší oblíbené dvojice a dohromady tvoříme duo
1: Froňule.
0: Já jsem zjistil právě, že má Anička umělecký pseudonym.
2: Nech toho, to se ještě neříká. Ještě
0: který,
2: to ne...
0: který jsem ale já, to ti já neřeknu, já to nepropálím.
2: To je tajný ještě.
0: No. Já vám ho prozradím. Já vám ho prozradím. A je to strašně...
2: Dobře, tak jsou to tady interní informace Franku.
0: Já jsem chtěl říct ten svůj, tak, který jsem ti dal
2: všechno
0: teďka.
2: Všechno se dozvíte v únoru, vážení.
0: Já jsem chtěl říct ten svůj, který jsem ti dal teďka.
2: No ne, to je prostě...
0: Nesmím, dobře, tak ne. Tak jedeme dál.
2: Třeba další hodinu.
0: Dobře, Aničko, zkazala jsme srandu. Přejeme krásný pátek 17. července 26, taky všechno nejlepší k svátku všem Martinám, Arletám a Iris, který ho dneska slaví. Jinak, když jsme u těch oslav svátků, tak si dneska taky připomeneme, kdo slaví narozeniny, což je třeba Geezer Butler, basák Black Sabbath samozřejmě. A tolik asi chytrostí ode mě, tak povídej.
2: Já bych k tomu dodala ještě nějaký tady pozvánky na dnešní večer, kam můžete vyrazit. Samozřejmě Colors of Ostrava festival, který se koná kde jinde než v Ostravě, v Dolních Vítkovicích. Dneska tam zahraje třeba Moby, jako by Logie, víš, dneska jsem to řekla.
0: No. Logie?
2: Logie, ano. Jakoby, sorry, ale logiku umí používat každý, ale kdo zapojí logi, jakoby to je velký pan. No nic, každopádně. Dobrý, jak se zbavit Franka během 5 vteřin, výborný. Konečně mám prostor jenom pro sebe. No a můžete taky zajet na Masters of Rock, že jo, do Vizovic, kde dneska zahrajou třeba The Rasmus, nebo In Flames, anebo taky Vision of Atlantis. No ale my už si pojďme rád všechno podstatné, co se děje, pro boha.
3: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
2: Policie na Trutnovsku varuje před falešnými bankovkami, Plzeň navýší kapacitu sociálních služeb a bleskové záplavy v Texasu mají 2 mrtvé. Staré triky podvodníků jsou stále v kurzu. Policie na Trutnovsku varuje před falešnými 50-eurovými bankovkami, které se začaly objevovat v tržbách tamních obchodů. Nejde o klasické precizní padělky, ale o barevné reklamní napodobeniny nebo herní suvenýry, které zcela postrádají ochranné prvky. Podle policistů je lze snadno poznat podle toho, že místo sériového čísla mají nápis suvenýr nebo polský text varující, že nejde o platidlo. Kriminalisté už kvůli tomu zahájili trestní řízení a lidem i obchodníkům doporučují v době letních dovolených zvýšenou opatrnost. Plzeň navýší kapacitu sociálních služeb. Město staví 2 pobytová zařízení pro lidi s kombinovaným postižením a pro klienty s poruchou autistického spektra. Domovy vyrostou v ulici Na Chmelnicích. Mluvčí plzeňského magistrátu Eva Barborková říká, že budou jednopodlažní a bezbariérová.
4: Celá ta stavba s celkovou kapacitou 28 míst a necelých 177 milionů korun by měla být dokončena za 18 měsíců. V podstatě se tím vyřeší kritický nedostatek těchto sociálních služeb v regionu.
2: Zázemí v nových prostorách najdou lidi, kteří se vzhledem ke svému handicapu nemůžou o sebe postarat a vést samostatný plnohodnotný život. Bleskové záplavy si v Texasu vyžádaly 2 lidské životy. Záchranáři na člunech a v helikoptérách z oblastí, které se ocitly pod vodou, evakuovali více než 200 lidí. Uvádí to agentura AP s odvoláním na prohlášení guvernéra státu Grega Abbotta. Povodně zasáhly stejnou centrální oblast Texasu, kde při těch loňských zahynulo více než 130 lidí, včetně 25 dívek a 2 vedoucích z dívčího letního tábora Camp Mystic. Nejhůře zasažené oblasti očekávají déšť i dnes a nadále jim hrozí nebezpečí. Hladiny některých řek by totiž mohly rekordně stoupnout.
3: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
2: Fotbalové Pardubice chtějí potvrdit vyšší ambice. Východočeši se v minulé sezóně posunuli do prostřední nastavbové skupiny a nakonec obsadili 9. místo. Pro Pardubice to bylo 2. nejlepší umístění v nejvyšší domácí soutěži. Ambice klubu se změnily loni v srpnu, kdy ho koupila investiční skupina miliardáře Karla Pražáka. Sportovní ředitel Jiří Bílek potvrzuje, že chtějí stoupat výš.
5: My chceme hrát atraktivní fotbal, chceme naplnit stadiony, chceme, aby fanoušci byli spokojení. Abych nebyl tak úplně alibistický, tak bychom chtěli být na tom líp než v té předchozí sezóně. Tak to je náš cíl, s tím budeme spokojeni.
2: Fotbalisté Pardubic nejvyšší soutěž odstartují v neděli 26. července na hřišti regionálního rivala Hradce Králové. Východočeši půjdou do nadcházejícího ročníku s novou vizuální identitou. So britská indie popová skupina Snow Patrol představí nový single These Alarms. V něm jako host vystupuje australská popová hvězda Kylie Minogue. Pro obě strany jde o vůbec první společnou nahrávku, i když nápad na duet vznikl už před 2 lety. Frontman kapely Gary Lightbody napsal píseň od začátku přímo pro Kylie a skladba měla původně pracovní název pojmenovaný po ní. Muzikanti sice nahráli už v roce 2024 pro své album, nakonec ale vydání odložili, protože bez jejího specifického hlasu nebyl prý výsledek kompletní. Dneska v noci bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, místy přehánky nebo bouřky, zpočátku i silné, postupně srážky jen ojedinělé. Nejnižší teploty 19 až 15 v 1000 metrech na horách kolem 14. Zítra bude převažovat oblačno, ojedinělé během dne, přechodně místy očekáváme přehánky nebo bouřky. Večer bude ubývat oblačnosti, nejvyšší teploty 23 až 27, na jihovýchodě Moravy až 30 a v 1000 metrech na horách kolem 18.
0: Kdybyste to, Aničko, nevěděla náhodou, tak je to kapela Sněžná hlídka.
2: Ano.
0: Novej single Tyto
2: Sněhová
0: alarmy.
2: Sněhová patrola, ne?
0: Tyto alarmy, nová písnička. A jejich frontman Gary Lehkotělý.
2: Lehkotělý?
0: Ano.
2: To je teda, no to nemám co říct. Já jsem si zasekla na ty sněhový patrole.
0: Dobře. Každopádně patrola. My si, přátelé, pojďme dát náš pravidelný pořad nekonečný koncert nebo je hodinu živáku na tělo. Dneska je pro vás mám třeba Judas Priest, Sabatona nebo Ozzy Osbourne a jeho Mr. Crowley.
3: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak jo, přátelé, po první trojici živáků se v 18.19 pojďme na Rádio Rock Zone mrknout, jak to vypadá s dopravou. A situaci nám popíše Martina z Global Assistance. Ahoj, Marti.
2: Ahoj, Franku. Na Praze 6 ulici jugoslávských partizánů u křižovatky s Čínskou ulicí došlo ke srážce osobního auta s tramvají. Počítejte s omezením, probíhá tam vyšetřování, zdržení je nárazové. Kolonu stále čekejte na jižní spojce před Barandovským mostem od Krče. Zdržíte se i v protisměru mezi Záběhlicemi a Lanovým mostem. Kolona popojíždí i na Štěrboholské spojce mezi sjezdy na Běchovice a Průmyslovou. Celný provoz je na Novopatské před omezením na Gbelské a zdržíte se stejně tak krátce na Cínovecké od Ďáblic. Global Assistance Martina.
1: Martino, moc krát díky, no a my už si, přátelé, pojďme dát další živáky na tělo. Čekají nás Bon Jovi, Lou Reed, anebo Rammstein a jejich Aše zu Aše.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: S Rock Zonem na DABu i na Deštnou se vyhrabu.
5: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: Rádio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: No a když jsme u těch živáků, tak se samozřejmě podíváme taky na to, kam můžeme my dneska za nějakým tím živákem vyrazit. Samozřejmě ve Vizovicích, v areálu Likérky Rudolfa Jelínka probíhá festival Masters of Rock, v Ostravě v Dolních Vítkovicích pak probíhá festival Colors of Ostrava, v Brandýse nad Labem v Soundbaru dneska vystoupí kapely Exorcist Phobia, Secret of Darkness, Shampoo Killer a taky Sledgedown. V Brně v Metro Music Baru zahrají Lords of the Trident a s nimi Roza Nocturna a tady v Praze ve Vagónu hrají Pražský vítěr. Všechny tyhle pozvánky najdete i na našem webu v sekci Club Life, případně na sociálních sítích a my už se pojďme dát další živáky. Čekají nás Green Day nebo David Bowie a jeho Rebel Rebel.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
2: Pensylvánští Hailstorm patří ve vlně kapel, které se vynořily kolem roku 2016 mezi nejúspěšnější hardrockové kapely. Určitě to bylo zpočátku hlavně kvůli zajímavé zpěvačce a kytaristce Lizzy Hale, ale jak čas ukazuje, jde o celý tým. Šesté album Everest se objevilo potom, co kapela hrála na Ozzyho závěrečném birminghamském koncertě. A my si jich Everest pustíme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: No a ještě jednou se podíváme, jak to vypadá. S dopravou na výjezdu z Prahy po dálnici D1 před sjezdem na Chodov na prvním kilometru směrem na Brno zasahují záchranáři u dopravní nehody. Zdržení je zatím do 5 minut. Na dálnici D1 na 16. kilometru směrem na Prahu stojí prouchané osobní auto, dbejte zvýšené opatrnosti. V Praze v Černokostelecké ulici směrem z centra u křižovatky s Dřevčickou se srazila dvě osobní auta a blokují jeden jízdní pruh. Zdržení je nárazové. A pak tu mám v Praze, v Ďáblické ulici se srazily tři osobní auta, kolona se ale netvoří, počítejte nicméně s omezením provozu. Tolik tedy k dopravě, my pojďme ještě na nějaký ten živák a za chvilku tu máme další rychlej přehled zpráv.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
3: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: S Rock Zonem na DABu i na Boubínce vyhrabu.
6: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Rádio Rock Zone.

0: Bruce Dickinson taky, ale Iron Maiden nás doprovodili do 7 hodiny večerní, kterou tu máme za chviličku na rádiu Rock Zone. A to znamená samozřejmě jenom jediný, a to, že se vám od mikráku opět hlásí vaše oblíbené duo
1: Froňule.
0: A my vám přinášíme další rychlej přehled zpráv ještě před ním, ale přejeme krásný pátek 17. července 26 a tak dále a tak dále. Co nám povíš hezkýho, Aničko? Co máš pro nás zajímavého a hodnotného?
2: Hodnotného?
0: No.
2: Strašně moc věcí určitě.
0: Jo?
2: Jenom to musím vymyslet. Ne, samozřejmě mám spoustu koncertů, které jsou úplně super hodnotný, kam dneska můžete zajít. Jakoby festiáky se dějou, léto v plném proudu, koncerty jsou dobrý, to je. Třeba takhle v Brně dneska, v metru. Lords of the Trident, americká kapela, a s nima taky český Rosa Nocturna, a nebo třeba v Praze ve vagonu Pražský vítěr.
0: Hezký.
2: Moc hezký. Velmi hodnotné, hlavně, no, takovej pestrej název má ta kapela. Už jsem se tady dneska nad tím tak jakoby zamýšlela, že bych nechtěla asi mít kapelu, která se jmenuje Pražský vítěr. Takže, já jsem Anna Knauerová a jsem z kapely Pražský vítěr.
0: To, no...
2: Ne?
0: Ne.
2: Že ne, viď?
0: Ne.
2: Mě to taky nějak neštimuje, člověče. Mm. No každopádně, jakoby, třeba jakoby hraju mezickou hudbu, Pražský vítěr jsem nikdy neviděla naživo. Tak tu kapelu, pojďme z nás všechno podstatný, co se děje.
3: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
2: Dluh na každého Čecha narostl, před podvodníky varuje veřejná zdravotní pojišťovna a Slavia rozdala nové smlouvy klíčovým obráncům. Dluh na každého Čecha vzrostl na 342 tisíc korun. To jsme rozpočítali celý český státní dluh v prvním pololetí, který se navýšil o 49 miliard a 200 milionů korun na 3,7 bilionu korun. Uvádí to ministerstvo financí. Státní dluh je tvořen dluhy vlády a vzniká především hromaděním schodků státního rozpočtu. Financován je pokladními poukázkami, státními dluhopisy, přímými půjčkami nebo půjčkami od Evropské investiční banky. Veřejná zdravotní pojišťovna varuje před podvodníky. Falešné SMSky a e-maily z klientů Všeobecné zdravotní pojišťovny lákají citlivé údaje. Kyberšmejdi vyzývají k aktualizaci informací o zdravotním průkazu, chtějí přitom získat přístup k bankovním účtům.
4: Přiložený odkaz člověka dostane na sfalšované stránky pojišťovny, kde se postupně prokliká až k placení členského poplatku. Tímto ale nemusí končit, protože vyplněné citlivé informace jsou pochopitelně dále zneužitelné. Pokud na vás zloději zacílí, podvodnou zprávu úplně stačí ignorovat a máte vyhráno. A pokud se už prokliknete na falešný web, jednoduše si můžete ověřit situaci pohledem na plné znění odkazu na horní stránce obrazovky. Ta oficiální, které se v případě reálné pojišťovny není třeba bát, má jednoduchý odkaz www.vzp.cz. Tomáš Zemánek.
2: Jih Mexika a část Guatemaly zasáhlo silné zemětřesení, mělo skoro 7,5 stupně. Odborníci kvůli otřesům varují před tsunami. Místní úřady zatím nehlásí zraněné ani škody.
3: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
2: Fotbalová Slavia rozdala nové smlouvy klíčovým obráncům. Obránce české fotbalové reprezentace a účastník mistrovství světa David Zima prodloužil v pražském klubu smlouvu od června 2030 do června 2030. Úřadující čeští šampioni si na stejně dlouho pojistili i další defenzivní oporu Tomáše Vlčka. Miluji ho za to, že odmítá stárnout. Mick Jagger teď ale odzbrojil svou upřímností, když řekl, že ho lidi sice obdivují, ale on tedy nevidí právě na stárnutí absolutně nic pozitivního. Frontman Rolling Stones, který na konci července oslaví své 83. narozeniny, v rozhovoru pro New York Times dokonce řekl, že ona moudrost, která by měla s věkem přijít, se konkrétně u něj nedostavila. Naopak, Jagger prohlásil, že na všechnu svou moudrost už spíš zapomněl. Prý z něj možná občas nějaká perla vypadne, ale co na tom, když si to nepamatuje.
0: To je trochu jako ty?
2: Jakoby jo, no. Jakoby já a Mick Jagger jsme docela v pohodě. Prostě.
0: Jo, jo.
2: Občas perla, ale jakoby...
0: Když na to zrovna nezapomenete.
2: Nějaký velký jakoby vzpomínky se úplně nekonají. No.
0: Tak, no.
2: No, to je jedno. To je zase jiná kapitola tohle. Chceš vědět, jak bude počasí v noci?
0: Ano, chtěl bych slyšet, jaký bude počo.
2: Počo. Tak já ti řeknu, jaký bude počo, Franku, chceš?
0: No.
2: Hele, normálně, nejnižší teploty 19 až 15, představ si to, v 1000 metrech na horách kolem 14, takže kdybys náhodou byl dneska v noci v 1000 metrech na horách, tak 14 stupňů, kámo. No a bude oblačno až polojasně a přechodně i taky zataženo, jsem tam přeháňky nebo bouřky, možná i silný, bacha na to, a postupně srážky zase jakoby jenom ojediněle, no.
0: Ti řeknu úplně přesně, kde budu večer. Já budu v 90 stupních ležet, ty vole, prostě jako v posteli.
2: A jo.
0: A ne jako v teplotních 90 stupních, jako by se jako, že, jako prknu. Víš?
2: Rozumím.
0: Já nespím jako kreveta v posteli.
2: Počkej, jo, do 90 stupňů, že budeš do pravýho úhle?
0: A jo.
2: Dobrý, tak wow. Ježiš. Logie, pozor, logie, už je zase tady, už je zase mezi námi.
0: Logie ani matika nejsou naše.
2: No a hlavně jsi mě ani jakoby nenechal říct, že jakoby zítra bude 23 až 27, takže bez slunce, ale budou bouřky a přehánky, no, tak se na to připravte, prosím vás. Každopádně, no počkej, ale víš, co se teď bude dít?
0: Ano, my si jdeme pustit muziku na přání a ty už si domluvila.
2: Ne, já bych chtěla song na přání.
0: Ne, my si, přátelé, pojďme dát náš další pravidelný pořád, který je hrajeme na vaše přání. Čili pokud si chcete něco nechat zahrát, neváhejte mi samozřejmě napsat na e-mail hrajeme@rockzone.cz nebo si zavolejte na 255-777, však už to znáte. Teď už se ale pojďme dát Smash Mouth a I'm Believer.
3: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Jdeme na napsání, a to konkrétně pecku z e-mailu, který mi přišel od Tomáše a poprosil mě o zahrání pecky Wind of Change od Škorpíků. Tak pojďme na to.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
2: Jsme CH Vodní stavby, pražská firma s tradicí více než 30 let. Zaměřujeme se na výstavbu vodovodů, kanalizací a vodohospodářských staveb. Nabízíme stabilní zázemí, férový přístup, dostatek zakázek, 13. plat a další atraktivní benefity. Přidej se k nám a pracuj na stavbách, které mají smysl. CH Vodní stavby. Umíme dát vodě správný směr. Více na chvs.cz.
3: Kufr zbalenej, motor běží. Rádio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rockzone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
4: Hit sezóny na Rádio Rockzone.

Další pecka na přání je taky z e-mailu a o tu si napsal Mikuláš a poprosil mě o Lennyho Kravice a jeho Fly Away. Jestli se nepletu, tak to mám i s nějakým vzkazem, ale možná se pletu, pro jistotu se ještě podívám. Ne, je to bez vzkazu, tak si dáme Lennyho Kravice a jeho Fly Away.

0: Když léto, tak jedině s rádiem Rockzone.
1: Pensylvánští Hailstorm a patří ve vlně kapel, které se vynořily kolem roku 2016 mezi nejúspěšnější hardrockové kapely. Určitě to bylo zpočátku hlavně kvůli zajímavé zpěvačce a kytaristce Lizzy Hale, ale jak čas ukazuje, jde o celý tým. A šesté album Everest se objevilo potom, co kapela hrála na Ozzyho závěrečném birminghamském koncertě. A my si jich Everest pustíme večer v 11 na rádiu Rockzone.

0: Radio Rock Show. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: S Rockzonem na DABu i na Praděce vyhrabu.
4: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
5: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Velmi vřele nedoporučuji tancovat na tuhletu písničku, pokud je vám více jak 35. Mě třeba teďka luplo v koleni z toho.
1: Já to slyšela.
0: No, to bylo takhle hlasitý lup to byl, přesně tak. Nicméně, máme tu další celou hodinu za pár minutek na Radio Rock Zone a to ty bláho, ze mě to leze jak skopatý deky. To samozřejmě znamená jenom jediný, a to, že se vám od mikráku hlásí vaše oblíbené duo
2: Froňule.
0: A my tu zrovna aktuálně probíráme jednu žhavou věc, a to sice jsme se dozvěděli. Aničko, povídej, ty jsi to měla připravený?
1: Měla jsem to připravený, protože právě před chvilkou jsme se dozvěděli, že se tak jako lehce evakuuje Colors of Ostrava, respektive místní návštěvníci se mají poschovávat do všech různých krytých prostor a doufejme, že tam ta buřina rychle přejde, že nebude mít nějaký větší následky, aby si mohli všichni užít festival do sita, tak na ně budeme myslet. No a teď Frank taky zmiňoval, že doufá, že se to nedostane do Vizovic, kde probíhá Masters of Rock, tak snad se to vyhne třeba i tam a že budete si moc užít všechny kapely naplno samozřejmě.
0: Tady se nám to taky tak nějak jako zakabonilo.
1: Jo,
0: ono už tady pršelo, ale teď to začíná vypadat trošku zlověstněji.
1: Jako není to úplně legrace s těma bouřkama poslední dobou, jakože no, tak snad se nám to všechno srovná a všechno to bude zase sluníčkový. Každopádně, kdybyste hledali třeba nějakou vnitřní variantu, tak v Brně, v Metro Music Baru určitě pršet nebude a dneska tam zahrajou Lords of the Trident, tak můžete zajít třeba právě tam. No, ale my se pojďme podívat taky na další zprávy, dáme si všechno podstatné, co se děje.
3: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Hasiči už uhasili les na Šumavě. Německo se účastní jaderného cvičení ve Francii a dres Pelého vydražili za 100 milionů korun. Na Šumavě už je po požáru. Hasiči uhasili plameny mezi Stožcem a novou pecí na Prachatickou. Hořelo na ploše 50x50 metrů. Na místě zůstala pouze jednotka Národního parku, která zajistí sledování místa požáru během noci. Oheň zasáhl kořenový systém. Požár byl ve velmi obtížně přístupném terénu. Odpolední bouřka na Vysočině řádila zejména na Žďársku. Hasiči tady odstraňovali popadané stromy a čerpali vodu. Hudební festival Hrušení u rybníka Řeka poblíž Krucemburku musel pod stan. V Polničce odčerpávali vodu v rodinném domě a v Novém Městě na Moravě upevňovali plech na střeše. Prudký vítr a déšť poznamenali také úvodní vystoupení dětí na Mezinárodním festivalu současného tance a nového cirkusu Correspondence, který dnes začíná ve Žďáru nad Sázavou. Z nádvoří zámku se museli účastníci taky přesunout pod stan. Pršet ale brzo přestalo a další vystoupení už bylo podle programu venku na trávě. Výstraha meteorologů před silnými bouřkami s přívalovým deštěm platí pro Vysočinu do půlnoci. Německo se letos poprvé zúčastní francouzského cvičení jaderného odstrašení. Po společném jednání to oznámili německý kancléř a francouzský prezident. Podle nich jde o zásadní symbolický krok k posílení evropské bezpečnosti v reakci na ruskou agresi na Ukrajině. Obě země už v minulých dnech zahájily společné letecké manévry. Paříž a Berlín se zároveň dohodly na užší spolupráci v oblasti umělé inteligence, kvantových technologií nebo vesmíru.
3: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Dražba relikvie fotbalového génia Pelého na rekord nedosáhla. Dres legendárního brazilského útočníka z vítězného finále mistrovství světa 1958 se v aukci prodal v přepočtu za 103 miliony korun. Jen jeden fotbalový dres se prodal dráž. Jednalo se o Maradonův, ve kterém skóroval boží rukou ve čtvrtfinále mistrovství světa 86 a pomohl Argentině k postupu přes Anglii. Tento dres se v roce 2022 vydražil v přepočtu za 218 milionů korun. Pelému bylo 17 let, když v souboji o titul s domácím Švédskem dvěma brankami pomohl k výhře 5-2 a zisku trofeje. Dodnes je nejmladším střelcem v historii finále mistrovství světa. Nadace All Within My Hands, kterou založili členové Metallica, darovala 100 000 dolarů na pomoc obětem ničivých zemětřesení ve Venezuele. Peníze poslouží k nákupu léků, zdravotnického materiálu, hygienických potřeb a také na podporu záchranných týmů v terénu. Venezuelu v červnu zasáhly dva silné otřesy, po kterých následovaly stovky dotřesů, přičemž katastrofa si vyžádala přes 2000 obětí a miliony lidí odřízla od vody a elektřiny. V noci bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, místy přehánky nebo bouřky, postupně srážky jen ojedinělé, nejnižší teploty 19 až 15, v tisíci metrech na horách kolem 14. Zítra přes den bude převažovat oblačno, ojedinělé během dne přechodně místy přehánky nebo bouřky, zejména na horách. Večer bude ubývat oblačnosti a nejvyšší teploty zítra 23 až 27, na jeho východě Moravy až 30 a v tisíci metrech na horách kolem 18.
0: Tak jo, Aničko, já ti moc krát děkuji.
1: Já taky děkuju.
0: Nemáš začíti. No,
1: já žež mám začíti.
0: Měj se krásně, užij si víkend, my se uvidíme, uslyšíme zase někde příště.
1: Oh yeah.
0: No a my si, přátelé, pojďme dát poslední společnou hodinku, plnou skvělých pecek na tělo. Hned je pro vás mám třeba Scars on Broadway, já R, anebo Red Hot Chili Peppers a jich Higher Ground.
3: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Jdeme se mrknout, jak to vypadá aktuálně s dopravou v Praze 4, v Brenišovské ulici u křižovatky s Hudcovou se srazily dvě osobní auta, počítejte s omezením provozu a projíždějte opatrně. Na dálnici D35 na 282 km směrem od Ostravy na Olomouc narazilo osobní auto do svodidel a částečně blokuje provoz, zdržení je minimální. Na dálnici D1 na 48 km směrem na Brno dejte pozor na prouchané osobní auto a na dálnici D1 na 342 a půl km směrem od Olomouce na Ostravu stojí Ukrajince nepojízdné vozidlo. Tolik tedy k dopravě, my pojďme na další muziku a vykopneme s novinkou od Yellow Card a Good Charlotte s názvem Bedroom Posters.
0: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
2: S Rock Zonem na DABu i na Řípce vyhrabu.
3: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Hit sezóny na rádiu.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Mrkneme, jak to vypadá a bude vypadat s počasím. Aktuálně mi to tu píše 23 stupňů a oblačno. V noci očekávejte oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, místy přehánky nebo bouřky, zpočátku je silné, postupně srážky jen ojedinělé. Nejnižší teploty 19 až 15, v tisíce metrech na horách kolem 14. Zítra bude převažovat oblačno, ojedinělé, během dne přechodně místy očekáváme přehánky nebo bouřky, zejména na horách, večer bude ubývat oblačnosti, nejvyšší teploty 23 až 27, na jihovýchodě Moravy až 30, v tisíce metrech na horách kolem 18. Tolik tedy k počasí. My pojďme na další muziku, čekají na Skvíní nebo Cedar a jejich Leech.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
2: Pensylvánští Hailstorm patří ve vlně kapel, které se vynořily kolem roku 2016 mezi nejúspěšnější hardrockové kapely. Určitě to bylo zpočátku hlavně kvůli zajímavé zpěvačce a kytaristce Lizzy Hale, ale jak čas ukazuje, jde o celý tým. Šesté album Everest se objevilo potom, co kapela hrála na Ozzyho závěrečném birminghamském koncertě. A my si jich Everest pustíme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: podcastovou kvalitou, která nestárne se s vámi i Frank pro dnešek loučí. Vy se samozřejmě užijte zbytek pátečního večera a nadcházející víkend. No a my se uslyšíme zase během příštího týdne v klasických časech od 6 do 9 večer. Do té doby se mějte krásně a příští týden zase čus.
1: Radio Rock Zone. Muzika na tělo. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: S Rockzonem na DABu i na Lisou se vyhrabu.
3: Radio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Radio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Stát naposledy reguluje ceny pohonných hmot. Praha 1 chce větší páky proti Airbnb a Floridu trápí aligátoři. Je tu rychlý přehled zpráv s Anou Knauerovou. Ceny benzínu i nafty o víkendu stoupnou pod vládními stropy. Od pondělí už stát paliva regulovat nebude. Benzín může od pátku zdražit o 57 haléřů na maximálních 43 korun a 41 haléřů. Nafta pak skoro o korunu na 42,13. Ministrně financí Alena Schillerová potvrdila, že mimořádné opatření končí a ceny se vrací čistě k tržnímu mechanismu. Analytici ale varují, že příští týden paliva kvůli konci regulace a návratu plné spotřební daně u nafty dál skokově podraží. Centrální část Prahy chce zatočit s Airbnb. Praha 1 požaduje, aby chystaná novela zákona o cestovním ruchu dala obcím silné nástroje na kontrolu a omezení krátkodobých pronájmů. Radnice chce mít možnost snadno dohledat majitele bytů, kontrolovat kolaudace a hlídat placení poplatků. Opírá se přitom i o loňské místní referendum, kde omezení podpořilo přes 72% lidí. Ideální inspirací je podle Prahy chorvatský model, kde ubytovací platformy nesmí vůbec nabízet byty bez speciálního vládního ID čísla. Městská část zároveň žádá změnu zákona o místních poplatcích, která by obcím umožnila zvýšit poplatek za pobyt ze současných 50 korun až na 200 korun za noc. Americkou Floridou hýbe vlna strachu z agresivních aligátorů. Série útoků z posledních týdnů si tam už vyžádala jednu oběť a vážná zranění. Úřady i biologové teď před divokými plazy v horkých letních měsících důrazně varují.
2: Hlavní příčinou zvýšené aktivity zvířat je letní horko. U plazů zrychluje metabolismus, nutí je intenzivně hledat potravu. K tragickému incidentu došlo v lesní rezervaci u Orlanda. Obří aligátor tam usmrtil 31-letou ženu. Šla se s přítelem schladit do řeky. O pár dní později zaútočil jiný plaz na 71-letého seniora, který rybařil za svým domem. Situaci zhoršila videa na sociálních sítích. Turisté v kajacích tam divoké aligátory hladí, což je zakázané a nebezpečné. Ze Spojených států Hedvika Miller.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: V neděli nás čeká finále mezi Španělskem a Argentínou. Vrcholí tak 23. mistrovství světa ve fotbale. Španělsko by čekal druhý triumf v historii po 16 letech. Pro Argentínu by se celkově mohlo jednat o 4. vítězství. Oba finalisté na turnaji ještě neprohráli. Hrát se začne ve 21 hodin. Španělé mají s jedním inkasovaným gólem nejlepší obranu na turnaji a pro bookmakery jsou mírným favoritem. Ale Argentína opět spoléhá na svého kapitána Messiho, který je osminásobným držitelem zlatého míče a během turnaje skóroval na 5 ze 7 zápasů. Poprvé se ve finále uskuteční poločasová show po vzoru Super Bowlu, která by mohla protáhnout přestávku až na půl hodiny. V noci bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Místy přehánky nebo bouřky, zpočátku i silné, postupně srážky jen ojediněle. Nejnižší teploty 19 až 15, v 1000 metrech na horách kolem 14 stupňů. V sobotu bude převažovat oblačno, ojediněle během dne přechodně místy očekáváme přehánky nebo bouřky, zejména pak na horách. Večer bude ubývat oblačnost, nejvyšší teploty 23 až 27, na jihovýchodě Moravy až 30 a v 1000 metrech na horách kolem 18 stupňů.
0: Rock Zone, muzika na tělo.

Pensylvánští Hailstorm a patří ve vlně kapel, které se vynořily kolem roku 2016 mezi nejúspěšnější hardrockové kapely. Určitě to bylo zpočátku hlavně kvůli zajímavé zpěvačce a kytaristce Lizzy Hale, ale jak čas ukazuje, jde o celý tým. A šesté album Everest se objevilo potom, co kapela hrála na Ozzyho závěrečném birminghamském koncertě. A my si jich Everest pustíme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Pražské služby dostaly pokutu kvůli zakázkám. Policie na Trutnovsku varuje před falešnými bankovkami a nová sezóna NHL začne 5 zápasy 29. září. Je tu rychlý přehled zpráv s Annou Knauerovou. Pražské služby dostaly od antimonopolního úřadu pokutu 300 tisíc korun, a to za to, že zadávali zakázky bez soutěže stavební firmě Japostav. Ta má navíc velmi blízko k řediteli městské společnosti Patriku Romanovi, kterému v minulosti pomáhala s nákupem apartmánu v Chorvatsku nebo s opravou vily. Podle úřadu šlo o jedno z nejzávažnějších porušení zákona, protože pražské služby takto bez výběrového řízení rozdali zakázky za 41 milionů korun. Městská firma s pokutou nesouhlasí. Podala proti ní odpor a tvrdí, že zákon je v tomto bodě nejednoznačný. Staré triky podvodníků jsou také stále v kurzu. Policie na Trutnovsku varuje před falešnými 50-eurovými bankovkami, které se začaly objevovat v tržbách tamních obchodů. Nejde o klasické precizní padělky, ale o barevné reklamní napodobeniny nebo herní suvenýry, které zcela postrádají ochranné prvky. Podle policistů je lze snadno poznat podle toho, že místo sériového čísla mají nápis suvenýr nebo polský text varující, že nejde o platidlo. Kriminalisté už kvůli tomu zahájili trestní řízení a lidem i obchodníkům doporučují v době letních dovolených zvýšenou opatrnost. Slovensko jedná o dlouhodobých dodávkách plynu z Azerbajdžánu. V nabídce je až 1,2 miliardy krychlových metrů ročně. Po říjnu 2027 by tak zcela nahradil ruský plyn.
2: Azerbajdžán ponúka 5 až 10 ročné kontrakty na dodávky zemného plynu. Krajina pri Kaspickom mori v súčasnosti polovicu svojej suroviny spotrebuje a tú druhú vyváža. Na investície do rozšírenia ťažby potrebuje dlhodobejšie kontrakty a Slovensko má záujem k takejto dohode pristúpiť, keďže azerbajdžanský trh je štandard s dobrou platobnou morálkou a s jeho plynom by nemali problém pri tranzite ani Ukrajina či Rusko. Josef Bálko, Slovensko.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Nový ročník NHL začne v Zámoří v úterý 29. září. Na programu bude během noci na středu středoevropského času 5 zápasů. Karolína vyvěsí ke stropu haly Lenovo Center plaketu připomínající triumf ve Stanley Cupu před utkáním proti hokejistům z Floridy. Hned první hrací den tak ozdobí vzájemný souboj posledních dvou šampionů. V noci bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Místy přehánky nebo bouřky, zpočátku i silné, postupně srážky jen ojediněle. Nejnižší teploty 19 až 15, v tisíci metrech na horách kolem 14 stupňů. V sobotu bude převažovat oblačno, ojediněle během dne přechodně místy očekáváme přehánky nebo bouřky, zejména pak na horách. Večer bude oblačnosti ubývat, nejvyšší teploty 23 až 27, na jihovýchodě Moravy až 30 a v tisíci metrech na horách kolem 18 stupňů.
0: Rock Zone, muzika na tělo.

Pensylvánští Hailstorm a patří ve vlně kapel, které se vynořily kolem roku 2016 mezi nejúspěšnější hardrockové kapely. Určitě to bylo zpočátku hlavně kvůli zajímavé zpěvačce a kytaristce Lizzy Hale, ale jak čas ukazuje, jde o celý tým. A šesté album Everest se objevilo potom, co kapela hrála na Ozzyho závěrečném birminghamském koncertě. A my si jich Everest pustíme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Stát naposledy reguluje ceny pohonných hmot. Praha 1 chce větší páky proti Airbnb a Floridu trápí aligátoři. Je tu rychlý přehled zpráv s Annou Knauerovou. Ceny benzínu i nafty o víkendu stoupnou pod vládními stropy. Od pondělí už stát paliva regulovat nebude. Benzín může od pátku zdražit o 57 haléřů na maximálních 43 korun a 41 haléřů. Nafta pak skoro o korunu na 42,13 setin. Ministrně financí Alena Schillerová potvrdila, že mimořádné opatření končí a ceny se vrací čistě k tržnímu mechanismu. Analytici ale varují, že příští týden paliva kvůli konci regulace a návratu plné spotřební daně u nafty dál skokově podraží. Centrální část Prahy chce zatočit s Airbnb. Praha 1 požaduje, aby chystaná novela zákona o cestovním ruchu dala obcím silné nástroje na kontrolu a omezení krátkodobých pronájmů. Radnice chce mít možnost snadno dohledat majitele bytů, kontrolovat kolaudace a hlídat placení poplatků. Opírá se přitom i o loňské místní referendum, kde omezení podpořilo přes 72% lidí. Ideální inspirací je podle Prahy chorvatský model, kde ubytovací platformy nesmí vůbec nabízet byty bez speciálního vládního ID čísla. Městská část zároveň žádá změnu zákona o místních poplatcích, která by obcím umožnila zvýšit poplatek za pobyt ze současných 50 korun až na 200 korun za noc. Americkou Floridou hýbe vlna strachu z agresivních aligátorů. Série útoků z posledních týdnů si tam už vyžádala jednu oběť a vážná zranění. Úřady i biologové teď před divokými plazy v horkých letních měsících důrazně varují.
2: Hlavní příčinou zvýšené aktivity zvířat je letní horko. U plazů zrychluje metabolismus, nutí je intenzivně hledat potravu. Tragickému incidentu došlo v lesní rezervaci u Orlanda. Obří aligátor tam usmrtil 31-letou ženu. Šla se s přítelem schladit do řeky. O pár dní později zaútočil jiný plaz na 71-letého seniora, který rybařil za svým domem. Situaci zhoršila videa na sociálních sítích. Turisté v kajacích tam divoké aligátory hladí, což je zakázané a nebezpečné. Ze Spojených států Hedvika Miller.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: V neděli nás čeká finále mezi Španělskem a Argentínou. Vrcholí tak 23. mistrovství světa ve fotbale. Španělsko by čekal druhý triumf v historii po 16 letech. Pro Argentínu by se celkově mohlo jednat o čtvrté vítězství. Oba finalisté na turnaji ještě neprohráli. Hrát se začne ve 21 hodin. Španělé mají s jedním inkasovaným gólem nejlepší obranu na turnaji a pro bookmakery jsou mírným favoritem, ale Argentína opět spoléhá na svého kapitána Messiho, který je osminásobným držitelem zlatého míče a během turnaje skóroval na 5 ze 7 zápasů. Poprvé se ve finále uskuteční poločasová show po vzoru Super Bowlu, která by mohla protáhnout přestávku až na půl hodiny. V noci bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Místy přehánky nebo bouřky, zpočátku i silné, postupně srážky jen ojediněle. Nejnižší teploty 19 až 15, v tisíci metrech na horách kolem 14 stupňů. V sobotu bude převažovat oblačno, ojediněle během dne přechodně místy očekáváme přehánky nebo bouřky, zejména pak na horách. Večer bude ubývat oblačnost, nejvyšší teploty 23 až 27, na jihovýchodě Moravy až 30 a v tisíci metrech na horách kolem 18 stupňů.
0: Rock Zone, muzika na tělo.

Nekonečnej koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rock Zone 105.9.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Stát naposledy reguluje ceny pohonných hmot. Praha 1 chce větší páky proti Airbnb a Floridu trápí aligátoři. Je tu rychlý přehled zpráv s Annou Knauerovou. Ceny benzínu i nafty o víkendu stoupnou pod vládními stropy. Od pondělí už stát paliva regulovat nebude. Benzín může od pátku zdražit o 57 haléřů na maximálních 43 korun a 41 haléřů. Nafta pak skoro o korunu na 42,13 setin. Ministrně financí Alena Schillerová potvrdila, že mimořádné opatření končí a ceny se vrací čistě k tržnímu mechanismu. Analytici ale varují, že příští týden paliva kvůli konci regulace a návratu plné spotřební daně u nafty dál skokově podraží. Centrální část Prahy chce zatočit s Airbnb. Praha 1 požaduje, aby chystaná novela zákona o cestovním ruchu dala obcím silné nástroje na kontrolu a omezení krátkodobých pronájmů. Radnice chce mít možnost snadno dohledat majitele bytů, kontrolovat kolaudace a hlídat placení poplatků. Opírá se přitom i o loňské místní referendum, kde omezení podpořilo přes 72% lidí. Ideální inspirací je podle Prahy chorvatský model, kde ubytovací platformy nesmí vůbec nabízet byty bez speciálního vládního ID čísla. Městská část zároveň žádá změnu zákona o místních poplatcích, která by obcím umožnila zvýšit poplatek za pobyt ze současných 50 korun až na 200 korun za noc. Americkou Floridou hýbe vlna strachu z agresivních aligátorů. Série útoků z posledních týdnů si tam už vyžádala jednu oběť a vážná zranění. Úřady i biologové teď před divokými plazy v horkých letních měsících důrazně varují.
2: Hlavní příčinou zvýšené aktivity zvířat je letní horko. U plazů zrychluje metabolismus, nutí je intenzivně hledat potravu. K tragickému incidentu došlo v lesní rezervaci u Orlanda. Obří aligátor tam usmrtil 31-letou ženu. Šla se s přítelem skladit do řeky. O pár dní později zaútočil jiný plaz na 71-letého seniora, který rybařil za svým domem. Situaci zhoršila videa na sociálních sítích. Turisté v kajacích tam divoké aligátory hladí, což je zakázané a nebezpečné. Ze Spojených států Hedvika Miller.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: V neděli nás čeká finále mezi Španělskem a Argentínou. Vrcholí tak 23. mistrovství světa ve fotbale. Španělsko by čekal druhý triumf v historii po 16 letech. Pro Argentínu by se celkově mohlo jednat o čtvrté vítězství. Oba finalisté na turnaji ještě neprohráli. Hrát se začne ve 21 hodin. Španělé mají s jedním inkasovaným gólem nejlepší obranu na turnaji a pro bookmakery jsou mírným favoritem, ale Argentína opět spoléhá na svého kapitána Messiho, který je osminásobným držitelem zlatého míče a během turnaje skóroval na 5 ze 7 zápasů. Poprvé se ve finále uskuteční poločasová show po vzoru Super Bowlu, která by mohla protáhnout přestávku až na půl hodiny. V noci bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Místy přehánky nebo bouřky, zpočátku i silné, postupně srážky jen ojediněle. Nejnižší teploty 19 až 15, v 1000 metrech na horách kolem 14 stupňů. V sobotu bude převažovat oblačno, ojediněle během dne přechodně místy očekáváme přehánky nebo bouřky, zejména pak na horách. Večer bude ubývat oblačnost, nejvyšší teploty 23 až 27, na jihovýchodě Moravy až 30 a v 1000 metrech na horách kolem 18 stupňů.
0: Rock Zone, muzika na tělo.

Nejlepší album kapely za posledních 10 let. Tak reagovala americká hudební kritika na novou, už 13. desku keltsko-punkové kapely Dropkick Murphys For The People. Je to deska lehce protestní, lehce zelená, ale v každém okamžiku dobře šlapající. Mezi několika hosty se objevuje i písničkář Billy Bragg, o kterém nebylo dlouho nic slyšet. Svěžnou hudbu si můžete užít dnes večer 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Pražské služby dostaly pokutu kvůli zakázkám. Policie na Trutnovsku varuje před falešnými bankovkami a nová sezóna NHL začne 5 zápasy 29. září. Je tu rychlý přehled zpráv s Annou Knauerovou. Pražské služby dostaly od antimonopolního úřadu pokutu 300 tisíc korun, a to za to, že zadávali zakázky bez soutěže stavební firmě Japostav. Ta má navíc velmi blízko k řediteli městské společnosti Patriku Romanovi, kterému v minulosti pomáhala s nákupem apartmánu v Chorvatsku nebo s opravou vily. Podle úřadu šlo o jedno z nejzávažnějších porušení zákona, protože pražské služby takto bez výběrového řízení rozdali zakázky za 41 milionů korun. Městská firma s pokutou nesouhlasí, podala proti ní odpor a tvrdí, že zákon je v tomto bodě nejednoznačný. Staré triky podvodníků jsou také stále v kurzu. Policie na Trutnovsku varuje před falešnými 50-eurovými bankovkami, které se začaly objevovat v tržbách tamních obchodů. Nejde o klasické precizní padělky, ale o barevné reklamní napodobeniny nebo herní suvenýry, které zcela postrádají ochranné prvky. Podle policistů je lze snadno poznat podle toho, že místo sériového čísla mají nápis suvenýr nebo polský text varující, že nejde o platidlo. Kriminalisté už kvůli tomu zahájili trestní řízení a lidem i obchodníkům doporučují v době letních dovolených zvýšenou opatrnost. Slovensko jedná o dlouhodobých dodávkách plynu z Azerbajdžánu. V nabídce je až 1,2 miliardy krychlových metrů ročně. Po říjnu 2027 by tak zcela nahradil ruský plyn.
2: Azerbajdžán ponúka 5 až 10 ročné kontrakty na dodávky zemného plynu. Krajina pri Kaspickom mori v súčasnosti polovicu svojej suroviny spotrebuje a tú druhú vyváža. Na investície do rozšírenia ťažby potrebuje dlhodobejšie kontrakty a Slovensko má záujem k takejto dohode pristúpiť, keďže azerbajdžanský trh je štandard s dobrou platobnou morálkou a s jeho plynom by nemali problém pri tranzite ani Ukrajina či Rusko. Josef Balko, Slovensko.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Nový ročník NHL začne v Zámoří v úterý 29. září. Na programu bude během noci na středu středoevropského času 5 zápasů. Karolína vyvěsí ke stropu haly Lenovo Center plaketu připomínající triumf ve Stanley Cupu před utkáním proti hokejistům z Floridy. Hned první hrací den tak ozdobí vzájemný souboj posledních dvou šampionů. V noci bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Místy přehánky nebo bouřky, zpočátku i silné, postupně srážky jen ojediněle. Nejnižší teploty 19 až 15, v tisíci metrech na horách kolem 14 stupňů. V sobotu bude převažovat oblačno, ojediněle během dne přechodně místy očekáváme přehánky nebo bouřky, zejména pak na horách. Večer bude oblačnosti ubývat, nejvyšší teploty 23 až 27, na jihovýchodě Moravy až 30 a v tisíci metrech na horách kolem 18 stupňů.
0: Rock Zone, muzika na tělo.

Nejlepší album kapely za posledních 10 let. A tak reagovala americká hudební kritika na novou, už 13. desku keltsko-punkové kapely Dropkick Murphys For The People. Je to deska lehce protestní, lehce zelená, ale v každém okamžiku dobře šlapající. A mezi několika hosty se objevuje i písničkář Billy Bragg, o kterém nebylo dlouho nic slyšet. Svěžnou hudbu si můžete užít dnes večer 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Stát naposledy reguluje ceny pohonných hmot. Praha 1 chce větší páky proti Airbnb a Floridu trápí aligátoři. Je tu rychlý přehled zpráv s Annou Knauerovou. Ceny benzínu i nafty o víkendu stoupnou pod vládními stropy. Od pondělí už stát paliva regulovat nebude. Benzín může od pátku zdražit o 57 haléřů na maximálních 43 korun a 41 haléřů. Nafta pak skoro o korunu na 42,13. Ministryně financí Alena Schillerová potvrdila, že mimořádné opatření končí a ceny se vrací čistě k tržnímu mechanismu. Analytici ale varují, že příští týden paliva kvůli konci regulace a návratu plné spotřební daně u nafty dál skokově podraží. Centrální část Prahy chce zatočit s Airbnb. Praha 1 požaduje, aby chystaná novela zákona o cestovním ruchu dala obcím silné nástroje na kontrolu a omezení krátkodobých pronájmů. Radnice chce mít možnost snadno dohledat majitele bytů, kontrolovat kolaudace a hlídat placení poplatků. Opírá se přitom i o loňské místní referendum, kde omezení podpořilo přes 72%